0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět

Studio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

čas. Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které miluji.

0: venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marfo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
2: Třeba. No a

odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Raz, dva, a...
1: Jo, tak teď už jo. Zapl jsem všechny jenom ne sebe, tak už to je v pořádku, tak.
2: Na mém místě byl někdo s velkou hlavou.
1: Ježíš, už zase?
2: Už zase.
1: Ty si tady opravdu objednáš ohrádku nebo jako takový ten
2: ano,
1: plot a vstup zakázán. Pozor, kouše.
2: Přesně.
1: Takže jak se pozná velká hlava?
2: Sluchátka jsou stažené, víš, jako roztažená.
1: No včera tady, počkej, ve středu tady měl být pan doktor Machytka, že jo?
2: Tak to byl asi pan Machytka.
1: Ale ten většinou chodí jakoby na hostovský mikrofon,
2: no,
1: jakože by si sedl naproti moderátora.
2: No možná jo, možná měl pan Machytka velkou hlavu.
1: Tak z těch klientů, kteří jsou velcí, asi jo.
2: Ano,
1: někdy jo.
2: No. Protože to je náš přední obezitolog a právě s panem Machytkou videopodcasty můžete sledovat na televizi Relax kolem 17. hodiny každou středu.
1: Přesně tak, a opáčku, pokud se nepletu v sobotu v 10 dopoledne,
2: to
1: říkám to tak, jo, takže televize Relax, tam jsme k vidění my taky. Většinou jsou to sestřihy, protože ráno jsme okysaní a takový celý pomačkaní, ale oficiálně startuje Dobré ráno Moravo s rádiem Čas, hity, které milujete a čerstvé info má dneska.
2: Kristýnka tady není, takže Honza Gabalčík.
1: Ne, Kristýnka čtvrtek, pátek, ano, přesně tak, takže to jediné s bimbáskem je dneska.
2: Vás, já mám dneska fakt šílené ráno, já myslím, že to ještě hodinku bude dojíždět.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz.

0: bojovat proti sebevraždám. Ostravští dobrovolní hasiči mají nové cisterny. Hokejisty čeká dnes odpoledne utkání proti Itálii. Dobré středeční ráno u zpráv Radia Čas přeje Honza Gavelčík. Na českých železnicích se dál umírá ve velkém. Loni zemřelo přes 220 lidí a z toho více než 3/4 byly sebevraždy. Správa železnic proto spustila preventivní kampaň. Tam, kde se umírá nejčastěji, umístila cedule s krizovou linkou.
1: Morava aktuál.
0: Dobrovolní hasiči v Ostravě mají nové cisterny. Získali je celkem 4 jednotky, a to v Radvanicích, Koblově, Heřmanicích a Antošovicích. Další 3 jednotky auta dostanou v následujících měsících. Jihomoravský kraj i letos spouští oblíbený program na podporu venkovských prodejen. Letos má na jejich záchranu vyčleněno 3 800 000 korun. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Obchody na malých vesnicích jsou často i společenským centrem, kde se lidi potkávají. Bez podpory by ale mnoho malých prodejen v obcích do 1000 obyvatel zaniklo. Cílem dotačního programu je tak udržet kvalitu života na venkově. Dotace míří tam, kde v obci funguje pouze jedna jediná prodejna potravin.
1: Rádio Čas. Sport.
0: České hokejisty čeká dnes na mistrovství světa další soupeř. Hrát budou s Itálií. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Zápas začne už 20 minut po 16. hodině. A taky dneska se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by celý den měla být jasná až skoro jasná. Místy bude nebe polojasné, ojediněle může i slabě sprchnout. Nejvyšší teploty se odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 18 do 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 6. hodině začíná středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Sobislavem Bednářem.

0: Dozvíte.
1: Tak většinou se to říká o třetí třídě v rámci základní školy, jakože bývá nejtěžší ten ročník. No a v rámci pracovního týdne se říká, že nejvíc bolí středeční ráno, tak se s tím pokusíme dneska něco udělat, aby to nebylo tak bolavé.
2: A já dnes musím výjimečně souhlasit.
1: Souhlasíš každé ráno?
2: Ne, to není pravda. Ne, někdy se cítím hezky.
1: Jo, někdy říkáš, no 7 z 10, ano. Včera jsi byla vlastně, jo, docela
2: včera
1: okay,
2: jsem byla fresh.
1: A dneska zase ty kočky, že?
2: Dneska zase ty kočky.
1: No, co zase kočky, to probereme za chvíli, protože ale, to vydá na samostatný vstup. A
2: ale
1: vlastně
2: já nevím,
1: můžeme,
2: jestli se to jako...
1: No říkám, můžeme varovat, není to k snídaní.
2: Není to k snídaní.
1: Není to k snídaní, ano. Takže ale tak jako, myslíš, že v 6.02 už někdo něco tlačí?
2: Já myslím, že jo.
1: Jo, jo, jo.
2: Že třeba když jdete do práce nebo jedete v autě, třeba na pátou, na šestou, na pátou vlastně ne, ale na šestou.
1: Takže
2: tak
1: prosím vás, za chvíli jeden nesnídaňový vstup na rádiu Čas, jinak Lenča Líšková.
2: Radím se Beslal Bednář.
1: No a dnes 20. května v kalendáři, jaké jméno?
2: Já jsem si říkala, jak ti napovím, mm-hmm. Jo. A pamatuješ si ještě Tele?
1: Mhm.
2: Mhm.
1: Jako jednoho z nich?
2: Genia, Suchánek, že jo? No,
1: Veronika a potom no. Carda Retarda.
2: Tak a Michal Suchánek hrával takovou postavu, většinou to byl takový důchodce a jmenoval se tak, jako jméno, které je dnes v kalendáři. Co?
1: Nebylo to Cčko.
2: Ne.
1: Nebyl to Cyril. Ježíš, to nevím. Počkej, jako se, já si pamatuju, že hrál takového rostomilého chlapečka, který tak jako přešišlával, ale to ne, pak to byl důchodce, jo?
2: No.
1: Já jsem si myslel, že to bylo příjmení, to bylo křestní jméno.
2: Mm-hmm.
1: A nebylo to ani zdrobnělé?
2: Ne.
1: Ne. Tak řekni první písmeno, jestli mi to cinkne. A druhé?
2: B.
1: Zbyněk?
2: Zbyšek.
1: Ne, tak vidíš, tak to bych
2: Zbyšek.
1: Nedal. Zbyněk no. Je bratránek, takže Zbyněk ne, ale Zbyšek má dneska teda svátek, no. Takže já maturoval na Zbyška.
2: Zbyšek.
1: No, tak to vůbec nevím.
2: Já jsem si to taky nepamatovala, ale teď nedávno jsem viděla nějaký pořad právě vrácení se k Tele k tomu fenoménu a právě jo, tam byl Zbyšek.
1: Zbyšku! Ano, jo, ano, přesně ano. Tak, jo, oni byli dva, dobře, dobře.
2: Takže samozřejmě gratulujeme všem Zbyškům.
1: Tak užívejte středu s rádiem Čas a nezapomeňte za chvíli jeden kakací vstup.

0: Jaké si to uděláš, takové to máš, o tom se konec konců za chvíli přesvědčíme i v horoskopech, protože Milan Gelnár naznačí, ale vy se podle toho zařídíte. No nicméně, každý má nějaké to ráno, kdy zazvoní budík, kdy vstane, kdy vítá nový den a kdy třeba těsně, ne pozdě, ale těsně přijde do práce, lenže vždycky má velké omluvy a přitom přijde na čas a podobně. Tak dneska mám vždycky jako 3 nebo 4 kategorie, co to může být, tak dneska to byly kočky teda.
1: Ano.
0: Ano, aha, tak ano. Povídej. Bude to tím, že máte mládě asi, že jo? Koťátko.
1: Koťátko. No já to mám vždycky na minuty ráno. Já prostě vstanu a už mám úplně takovou tu automatickou rutinu, kdy prostě na minuty přesně musí všechno zapadat. A do toho nám přibylo koťátko. Uh-huh. No a koťátko nějak má jako... neumí úplně použít záchůdek, tak jak bychom potřebovali. A u toho, jak, ale on je úplně, on se snaží. On je úplně úžasný v tom, že se snaží, Bruník. A on se to snaží zahrabat. Ale jak se to snaží zahrabat, tak většinou do toho
0: to
1: ťápne.
0: Ťápne, já si myslím, že tou pacičkou to odstřelí někde na druhou část bytu a podobně.
1: No, takže občas musíme kontrolovat. A také já jsem dneska prostě jela, nevšimla jsem si ho, že tohle proběhlo. No a potom jsem zjistila, že máme doma velkou bobíkovou kalamitu, protože došlo k většímu ťápnutí a kocourek vyběhl z toho onoho místa a proběhl se nám po bytě a lehl se na topení a opřel se o zeď.
0: Jsi ho snad domohla najít vlastně, že jo, podle toho, protože jako ty stopité lísko, oříškové pomazánky a podobně, že jo, to člověk hned ví,
1: kam šel a podobně. Tak my máme doma celkem tumu, ale potom, já už jsem odcházela do práce, už jsem otevírala ty dveře.
0: Tam pomáhají čichové věmy, ne?
1: Tak a zhasínala jsem po obýváku a říkám, ty to je divné, teď jsem všechno uklidila, jak to, že stále, no a náš malý se prostě škvařil na topení s tím vším, co udělalo.
0: Oni, mimochodem, co se týče toho kočičího záchodu, já tomu pracovní říkám dreť už dlouhé roky a podobně. No. Pardon, ježmarja, jsem vdechl vzduch, což teda díky bohu za ty dary. Dělají to intuitivně, protože já jsem slyšel, že to vlastně učit neumíš, oni si tak, oni ví, kam mají jít, jakoby, nebo
1: oni odmala,
0: to, musela si tady musí žít a podobně.
1: Oni odmala, to starší rodiče je to naučí a oni hned ví, hned odmala to, když jsou zvyklí, doma jsou čistotní, tak oni hned to opakují.
0: Prosím vás, teď nechceme vtipné kakací historky, jo, protože to by jako vydalo na celou hodinu.
1: No ale já jsem se tím zdržela, že jo, protože malý musel pod vodu, teď já ho sama neudržím, protože on škrábe, takže jsem musela i mého Marťu vzbudit.
0: A ještě si vymalovala, nebo?
1: Ne, já jsem odjela. Já už jsem nechala vzbuzeného Marťu jako coura.
0: Jen si řeš následky. Tak prosím vás, doufám, že u vás je to poklidnější ráno i v naší společnosti kopa muziky a za chvíli tady i ty astrologické perličky na vrch.
2: Dobré ráno, Moravo. Na rádi.

0: Krásné ráno, středa 20. května, 6 hodin 17 minut v kalendáři Zbyšek a vy posloucháte, já už nemůžu taky mluvit, hej, dneska to bude strašná.
1: Ty jsi poslal mé vesmírnou objednávku a podobně.
0: Jako, jo, že to bude strašné.
1: Ale já souzním s tebou, jo, já tak jako tak nějak z různých důvodů bojuju, to nebudu říkat, ale jako my to dáme.
0: Fakt mimo ní, že?
1: Úplně. Tak jako některé věci ani vidět nejdou, ale prostě my to dáme. Ale to hlavně dáme. Lidi na druhé straně nám budou rozumět, protože mají třeba obdobné pocity a podobné.
0: Máte taky někdy den, kdy jako vůbec, že? Že jo, že prostě tam a chcete a máte tu energii, ale prostě ne.
1: A ještě pocitově říkám ta středa, protože máme pocit, že už jako nějakou dobu pracujeme a do toho víkendu ještě tak jako relativně daleko.
0: Ještě dva dny, Každopádně my vás objímáme, ňuňáme a kdybyste slyšeli něco, co jste ve vysílání Rádia Čas ještě neslyšeli, tak nám to prosím odpuste.
1: Tak ne, tak to jsme my, to je ta mám pocit, že to nás právě odlišuje, že jo, podobně.
0: Někdy až moc.
1: Máš pocit, že v ostatních rádích vykládají, jak si kočka svůj řitní otvor otřela o zeď v baráku a podobně.
0: Já si myslím, že tenhle obraz naši posluchači dneska z hlavy nedostanou, ale aspoň víte, že vás už nic horšího nepotká dneska.
1: No.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude energeticky hodně náročné. Na nebi jsou silné hvězdné aspekty problémové, konfliktní, které mají původ v oblasti karmických událostí, což znamená, že na nás budou dopadat důsledky z předchozích dávných rozhodnutí a znova se tak budou nabízet k řešení. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozorozy budou charakterističní svou neústupností až umanutostí. Pany mohou být poněkud nervní a bíkům bude skvěle fungovat intuice. Váhám by si měl dařit ve všem, než sáhnou. Vodnáři budou hýřit energií a tahem na branku a blíženci mohou vydávat větší množství energie, mnohdy však nesprávným směrem. Draci mohou podléhat chmurám a melancholii. Štírům by měla skvěle fungovat hravá sexualita a ryby by měly mít pro opačné pohlaví záhadnou přitažlivost. Lvy mohou zažívat větší množství šťastných náhod. Berani budou disponovat velkou energií a střelci se mohou potýkat s množstvím zmatků a zmatečných událostí. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: všechno na svých značkách, něco takové pošramocené, ale prostě jsme na značkách. Lenče Radim, Rádio Čas, 6 hodin a 24 minut. K tomu další muzika, samozřejmě perličky, letem světem, internetem, Leni, co tam vidíš?
1: Mám na tebe záludnou otázku. Mm-hmm. Zdali pak víš, kdo je Roman Vojvodík a Lubomír Svoboda?
0: Tak je to dvojice.
1: Aha.
0: Je to dvojice, která dokázala něco, o čem teď budeme mluvit na Rádiu Čas.
1: 100%, mm-hmm. Ale ty jsi dobrý, ty jsi dobrý.
0: Co z Česka?
1: Jsou z Česka. Ano. Říká ti něco pojem vagabundi na cestách?
0: Ježma, už jsem se říkáš úplně jiné slovo a podobně. Ne, ale ještě tak jenom, ať jako ti prozradím něco z toho, co vím. Oni jsou to cestovatelé. Jo?
1: Ano.
0: Tak jo. Mm-hmm.
1: Teda Ráďo, mm-hmm. Ty by se s těmi vědomostními soutěžemi mohl živit.
0: A trošku se jako schazujou tím, jakože, že mají takový odlehčený styl toho cestování, proto si říkají vagabundi. A to už jsem ti řekl snad skoro všechno.
1: Takže už vlastně nemusíme o ničem mluvit.
0: Takže jako já nevím, řeknu už jenom nějakou tu pointu, ale...
1: Jsou to dva čeští youtubeři, cestovatelé a influenceři, a oni se teďka vrátili po 4 letech z Bali. 4 roky šli pěšky z Bali až do České republiky.
0: Co, ujeli jim vlak nebo?
1: Ne, oni chtěli. Zajímavostí je, že se vrátili do Frenštátu pod Radhoštěm, protože odtud pochází, takže tady z našeho kraje, gratulujeme. A nějak si říkali, že ještě domů nezamíří, že ještě obejdou kus České republiky, takže čeká ještě 1000 kilometrů.
0: To znamená, všechno jdou jenom pěšky, dávají si pauzy. Čím se živí ty 4 roky? Jak
1: to
0: se,
1: nevím.
0: Jak se vydělávají?
1: To nevím. To jsem,
0: počkej, jsou to youtubeři?
1: Jsou, tak možná tím.
0: Když jsi úspěšný na YouTube, tak jsou to docela velké peníze z těch reklam a podobně.
1: Takže možná tak, tak. Co mě ale teda překvapilo, bylo, že v roce 2016, to znamená před 10 lety, absolvovali pěší cestu z Frenštátu na africkou Saharu. Takže oni už takhle chodili předtím a teď chodí dál. Já jsem zvědavá, kam půjdou třeba potom, nebo co budou dělat potom.
0: A už tehdy byli na YouTube?
1: Já to nevím.
0: Opět mě zajímá, jako čím se celou tu dobu živili. Teď nemyslím, jako co jedli, ale jako jak se vydělávali, že jo?
1: No, když si je vygooglím, tak je to, že jsou čeští youtubeři, cestovatelé a influenceři, takže asi tímhle prostě.
0: Rozhodně.
1: Ne.
0: Podělili bychom se? No, jako jestli máme stejný typ a podobně. Jsou tam, máš tam někde tváře a podobně?
1: No, po 4 letech na cestě.
0: Ne, jakoby jsou to dva muži a ano. My si řekneme, jakoby, jako jestli máme stejný typ. Tak ježišmar, tak jsou tam ještě umytí někde, jak než vyšli, ne?
1: No, to jsem nenašla takové
0: dobře,
1: fotky.
0: Dobře, tak řekni mi ta jména.
1: Roman Vojvodík a Lubomír Svoboda. Ale já jsem chtěla ten rozhovor vést úplně jiným směrem, a to jestli bys třeba 4 roky byl ochoten chodit.
0: Ale pořád dokola ty tvoje otázky, takové, co kdyby. Ty jeď, prosím tě, na 4 roky někam. Promiň, já už něco hledám. Ale...
1: A vidíš? A karma.
0: My jsme vás varovali, že to bude takové divné, ne? Už se koukám na kluky. Jo, někdy jsem je viděl, protože mám pocit, že řešili právě i ty svoje zárusty, že se zmapovali, než vyjížděli, nebo než vycházeli, pardon. A jo, to jsou simpoši.
1: Jo, ale tak jako ani by mě nenapadlo tady, ty bys chtěl chodit s nějakým takovým cestovatelem, kdyby byl pořád někde v luftu.
0: Tak znám spousty žen a někdy spoustu mužů, kteří tohle to považují za výhodu, vidět to svého partnera raz za čas, jak se říká, jo, takže to...
1: A nebo bys mohl jít s nimi?
0: No, dobře. Tak teď, když jsme opravdu sešli z cesty, nicméně jako klobouček, jako já vždycky mám tendenci to jako obdivovat, závidět, že jsem nic nedokázala, ale zároveň vím, že to je prostě nějaký gen, který ty lidi jako táhne, jo, to neovlivníš, to prostě máš v sobě.
1: Každopádně velká gratulace, že se vrátili, ale já tak přemýšlím, nebo já mám takovou zkušenost, že když někde jsem a i třeba chodíme na ty výlety, tak já se potom neumím zastavit a po 4 letech, to jsou jenom krátké dovolené, ale po 4 letech na cestách, víš, jakože jestli se v tom životě vlastně umíš zastavit a být na jednom místě. To by byla zajímavá otázka, kdybychom je tu měli.
0: No, tak třeba se nám to splní, třeba nám kluci, jestli náhodou vaši příbuzní třeba poslouchají, jo, tak máte takovou oficiální pozvánku do ranního vysílání Rádia Čas, jo. Ale pozor, jenom na ráno, ne ke kolegáčkům, že by
1: jo,
0: někdo se slízil smetanu a podobně,
1: sebe.
0: Jo? Dobře, fajn, jste vítání.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken.

0: Kaufland.
1: Co to je?
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
6: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Jestli máte trošičku času, tak samozřejmě do pozoru své mobily, své WhatsAppy, pokud můžete třeba, tak namluvte audio, nebo napište, stejně tak klikněte na Facebook Rádia Čas, protože dneska se budeme ptát na takové to...
1: Na krásné téma, na co vás zbalil váš protějšek?
0: Jo, ten současný partner nebo partnerka, ať už je to manžel, nebo opravdu jenom jakoby prostě snoubenka, je to úplně jedno, tak prostě co tam cinklo, co to bylo, čeho jste si všimli, co zafungovalo a podobně. My jsme se s Lenčou shodli, že když to je opravdu láska s velkým L, tak to není nic konkrétního, ale prostě, že to zacvakne a víceméně jako víme hned, že jo. Ale
1: poznáš to.
0: Dá se říct, dá se popsat? Protože jste se nezbalili, že? Vy jste se tak jako navnímali najednou, že?
1: No.
0: Nebo jako ve stejný čas plus minus.
1: No, já bych se Marti třeba nevšimla moc.
0: No jako, tam na tom místě jsi se všimla,
1: no,
0: ne?
1: No všimla, ale my jsme se potkali na jednom semináři a to jako nebyl nějak můj typ, že by to bylo, víš, že bych jako padla do kolen, ale dva dny, co jsme tam spolu, a my jsme tam spolu ani nebyli, to prostě bylo jenom v jedné místnosti vlastně v podstatě, tak mně bylo nějak extrémně dobře. A příjemně. A my jsme potom po jednom tom dni vlastně šli večer na trhy, to byly, myslím, že to bylo v listopadu, že už začaly vánoční trhy v Brně na Zelňáku a tam jsme si dali svařák a to jsme tam byli celá partie a všecko. No a Marta si tam dával langoš a už nemohl a říkal, kdo by ho chtěl dojíst a já jsem se přihlásila. A on říkal, že ho to úplně dostalo. Takže on mě zbalil na langoš.
0: Prosím vás, teď jenom otázka počarou a úplně mimo, tímto zdravíme Péťu. Petra bude vědět, jo, to je tak, jako já se pořád dozvídám, já teda fakt nevím, co děláš v té posilce, ale fajn, takže tentokrát langoš. Mimochodem, s čím byl, ten tak jako dám odskok, protože já měl vždycky trauma v dětství, že jsem si dal ten slaný a pak jsem litoval, že jsem si dal sladký a naopak, jo.
1: Byl slaný a...
0: česnek, sýr?
1: Česnek, sýr a smetana.
0: Je takhle, protože někteří ještě mají rádi tu kečupovou variaci a podobně.
1: No, takže tak toho dostalo a já po těch dvou dnech jako jsem vůbec nevěděla, co se děje, že mi bylo pořád moc hezky a cítila jsem se jako doma.
0: No. Takže dneska nás nezajímá ani tak, jako kde jste se potkali, ale vlastně čím to bylo, že to zacvaklo, že vás on nebo ona zaujala. Jo, takže prosím vás, Facebook, WhatsApp, pomalunku, naše telefonní číslo.
1: 7766 12800.
0: Máš tam nějaký doplacu, jenom tak v rychlosti?
1: Mám, počkej, tak já se to tady rozkliknu. A Lucka píše, přijel mi smontovat nábytek do nového bytu, jel 240 kilometrů, aby mi s tím pomohl. No tak to je hezké.
0: To znamená, že tam jako bylo nějaké, jako že už byli v kontaktu a podobně. No. A potom to zacvaklo teda, když dorazil a ještě opravil, jo?
1: Přesně. Sice tak začínají trošku jiné příběhy, že? Ale tady je to vztah. Janča napsala, jen tak stála za mnou na koncertě a druhý den už jsme byli spolu. Tak to taky pěkná. To je rychlovka, Janí.
0: To taky, ale bys měl dvousmyslně.
1: Aha, tak počkej, tak co mám říct?
0: Chápeš, že stál za ní na koncertě a podobně.
1: Mirek napsal, láska na první pohled, jsme s manželkou na inzerát, ještě přes starý Inzert Express. No. Sotva jsme se viděli, už jsme spolu zůstali. Za dva měsíce jsme spolu bydleli, za půl roku jsme se vzali, za další půl rok se narodili dcery. No a 22. února to bude 30 let.
0: Takže prosím vás, čiňte se, pište, nahrávejte, ať můžeme dneska 100krát dělat, nebo i naši kolegové takové to...

0: teď jsem zrovna chtěl říct, že tento pán, kdo to je, Adam Ďurica, jo? Teď jsem se zamyslel, že je hodně činný jako na svých sociálních sítích a teď jako ten odskok, jo? Protože jsem ještě bez kave. Do hlavy říkám, sociální sítě je středa, my bychom měli mít, a teď jsem právě šel kontrolovat nové video, víš, na sociálních sítích.
1: A máme?
0: Jo, už přišla žádost. Pro vás žádná žádost nechodí, takže Facebook nebo Instagram Rádia Čas dávám přijmout a zveme na video poeticky nazvané O naději. Jo, takže podívejte se, o čem to bylo, nepamatuješ si?
1: Já už to právě nepamatuju, počkej, já se
0: poznáš podívám. Poznáš to jenom bez toho, podle obrázku, aniž bys četla titulky?
1: Ne.
0: Jo, já už vím, ten Borak, ano, přesně tak.
1: To už víš.
0: No, já vím, přesně tak, to je O naději a obalení, ještě bychom mohli říct, ano.
1: Jo, už vím, jo. Tak už přesně vím.
0: O tom,
1: jo.
0: Co jsem, já mám pocit, že vlastně asi nikdy neudělal v reálném životě.
1: Že bys někoho zbalil?
0: Jakože jsem se pokusil oslovit, jo.
1: Fakt?
0: Aha. Já jsem dvakrát nebo třikrát udělal velmi dramatické a patetické gesto, když jsem se opravdu zakoukal do obsluhy. Pozor, ať jenom se to nevyplatilo. Víš co, tak to v tom samostatném
1: vstupu. Ne, řekni,
0: tak jo, tak já to řeknu teď. Dvakrát jsem nechal lísteček s telefonním číslem na stole v kavárně a podobně.
1: A bylo z toho něco?
0: Ne, říkám, že to nikdy nevyšlo. Jednou, a tam už jsem potom ale nevešel, jsem nechal jako ručně psaný dopis pro toho číšníka, jo, tak tam hezky. Už jsem potom taky nemohl. No a jednou, a toto pozor, to teď už vím, jako že vy jste profíkové, ale taky pěkní s prominutím vyčuranci, protože byli jsme s kamarádem, teď trošku jako přiznávám, jako hřešení já, raz za čas, jednou za rok si zajdeme na, počkej, jak se to jmenuje, Ondráše,
1: no.
0: Už se Ondráš, že jo?
1: Ne.
0: No to je takový ten řízek, to maso, ta flákota obalená v bramborovém placku a podobně.
1: Jasně.
0: Je to kousek za Hradcem nad Moravicí. Ta obsluha byla tak geniální a ten pán byl tak, ale to bylo očividné flirtování, ale fakt nekecám, očividné, opravdu, jo. Že jsem teda podlehl.
1: No.
0: Jo. A zjistil jsem telefonní číslo a my jsme, jako on mě odvážil ten kamarád a říkám, počkej, já tam musím zavolat a prostě jako zeptat se. Takže já jsem zavolal a říkám, prosím, a říkám, my jsme si u vás dávali ty Ondráše. Možná, že to teď slyšíte, jo, jako jak už to bylo
1: no.
0: My jsme si u vás dávali Ondráše, prosím vás, teď nevím, vy jste ten, který nás kasíroval, nebo ten, který nás obsluhoval? A on, no, obsluhoval a já jenom se chci zeptat, prosím vás, opravdu jenom se chci zeptat. Bylo to jakoby jako čistě profesionálního, nebo tam teoreticky mohlo být něco víc?
1: Takhle se zeptal.
0: Jo, a pán řekl, čistě profesionální, hezký den. No, takže tak. Oni totiž někteří dovedou být opravdu úžasní a já jsem potom začal od té doby pozorovat ať už vrchní nebo jakoby servírky a podobně, protože oni jsou fakt jako geniální, lidi jim tajou pod rukama jako sněhulák a potom třeba zajdou za roh a opravdu už jim spadne i ta maska, to úsměvo a tak dál. No.
1: To je sranda.
0: Bože můj.
1: Ale já jsem taky jednou nechala telefonní číslo.
0: No.
1: A to už je dávno, to je pravěk, prosím vás, pravěk no. V Brně. A to si pamatuju, že jsme byli v tom podniku na krevetovém koktejlu. A já mám pocit, že člověk nemá ty zábrany, když je mladší, tak jako vám vůbec nedochází nějaké, nevím, mě to ani nedošlo, jako že by to bylo něco
0: nějak ne, trapného, oni to většinou asi schrábnou, protože myslí, že tam po tobě zůstalo. Že
1: no, ale on mě zavolal. No.
0: No, jako vím, jak to dopadlo, že jo, si tady a máš jiného partnera, že jo, ale no a?
1: Jo, no nic, byla z toho party, jakože šli jsme večer na drink a já jsem zjistila, že opravdu číšníci žijí úplně jiným nočním životem, než jsem si vůbec dokázala představit a tím to skončilo, no, takže nic.
0: No, takže tak, mimochodem tohle to začalo tím, že jsem viděl, že jsme hráli Adama Ďuricu, jo, a chtěl jsem to nějak komentovat. A to jsme přesně my dva. Jestli to máte rádi, tak jako budiš, Lenča Líšková.
1: Radím se vyslal Bednář.
0: Dobré ráno, Moravo, s rádiem. A co jsme původně chtěli řešit?
1: No úplně něco jiného,
0: perluchu,
1: ale to nevadí. No, perluchu, no.
0: Tak jo, tu ještě stihnem, za chvíli. Čas. Radio Čas.

0: Srovnáme si čas 6:48, pokud jste zmatení, jak se tomu říká, jako jak se říká včelky v zimě?
1: Jako včela, no.
0: Ne, to
1: zmatený jak včela.
0: Ne, ale v něčem, ne?
1: Tak to nevím.
0: Už zase, dobře. Já jsem chtěl říct, pokud jste jako zmatení z toho, co jste slyšeli teď poslední desítky minut, jo, tak pořád jste s Rádiem Čas, hity, které milujete, Lenča s Radím, probouzíme vás do 20. májového dne a v kalendáři je Zbyšek Lenič, co je nového?
1: Podíváme se do Bulharska. Uh-huh. Ještě se vrátíme jednou k Eurovizi, protože bulharská zpěvačka Dara se svým hitem Bangaranga vyhrála Eurovision Song Contest. My jsme včera mluvili o tom, co Bangaranga znamená, že je to ochrana před zlými duchy a že to znamená, že si vybíráš lásku místo nenávisti. Je to tak, že?
0: V podstatě je to takový jako šamanský rituál, jako dávných, já nevím, jak to mám říct, prabulharů a prabulharek.
1: Tak. No a právě v Bulharsku z toho mají velkou radost a v hlavním městě Sofie se na zastávkách MHD objevují názvy jejich písní, nebo její písně Bangaranga, místo původních názvů zastávek. Takže tam, jak jsou takové ty, i u nás jsou, já nevím, elektronické se tomu říká, nebo jak tam bliká ten název, uh-huh, tak není tam třeba, já nevím, telekomunikační škola, ale je tam Bangaranga.
0: Se to líbí a teď se nad tím zamýšlím včera, jak jsme říkali vlastně, jak někteří vytýkají té Eurovizi, jak je kýčovitá a jak tam vlastně vysílají zpěváky, které nikdo nezná a tak dál. Ale já si myslím, že to nejhezčí je to, jak to ten národ spojí. Jo, jednak jako tím, že je víc národů, protože hudba prostě spojuje lidi, o tom žádná, i když si budeme povídat, i tam se občas jako politika zasmrdí, ale potom jakoby ten příjezd do té země, nebo všichni, jak tím žijí, jasně, že pár dnů a týdnů, než to zase klesne, tak to je prostě něco nádherného.
1: No vypadá to, že jsou nadšenější než fotbaloví fanoušci, navíc Dara teďka celosvětově v té poslechovosti téhle písně, tak vede totálně na všech streamovacích platformách.
0: A si to užije divucha, další single už bude na nic, ale tak to. Jo, to je zkušenost, jo. Ta se taky snažila, Boraska, no tak jako jo, na, jako víme o ní, že jo.
1: Kdo končí ta Wurst?
0: Ne. No tak taky, to stejné, ale...
1: Tak to bych vůbec nepoznala, kdo to je.
0: Víš, ale jasně, že... Lorín, přesně tak, jo.
1: Ale ta vyhrála dvakrát Eurovizi.
0: No ano, já
1: myslím, ale... Ta měla dva hity.
0: No ale všechny obě byly stejné. Řekni, tatu je jenom je Euforia prostě trošku s jiným textem, že jo. A protože už byla línější, jak se mi hýbala, ale jo, dobře. Já už to nechám, dobře. Moc to slyšet, já už to nechám, dobře.
2: Radim a Lenka tě nastartujou. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: 6.56, svátek má Zbyšek, no a s vámi Radim a Lenka.
1: No, a ani se to jako nezdá, hodinka je pryč, de facto.
0: No, paráda.
1: Hodinka je pryč, další před námi a společně s vámi to máme radost. Já jenom zasonduju a podívám se, jak se WhatsApp probouzí, ale tam jsou, myslím, všichni, ne, nejsou zemdlení z nás, to co z nás leze. No, jo, dobrý, v pořádku. Tak jste schopni i bokem vnímat to hlavní poselství. Dneska sondujeme, na co vás zbalil váš aktuální protějšek, jo? Prostě partner, partnerka, se kterými jste, tak jako, co tam cinklo, jo? Tady jenom můj anděl mě dostal na svůj úsměv a na prdelku. Jsem totiž 100% dolňák a jsme spolu 35 let.
0: No, to je krásná, to je krásná. No a Ráďo, ty když jsi měl nějaký vztah nebo byl jsi zamilovaný, tak na co tě dostal?
1: To už je taková ta diskuze, která je na strašně dlouho.
0: Aha.
1: Protože to, co si jako lidi, nebo to, co já považuji za vztah,
0: no.
1: To je strašně moc dlouhý.
0: To je dlouho. Dobře, tak vezmeme komentáře z Facebooku, v pohodě.
1: Jo, asi jo. Protože pro někoho je vztah něco mnohem méně než pro mě.
0: Jo.
1: Takže já vlastně musím říct, že jsem vztah ještě nikdy neměl.
0: Jo, takhle.
1: A zároveň jo.
0: To je úplně filozofická
1: proto
0: debata.
1: Proto jsem se do toho nechtěl pouštět a podobně.
0: Dobře, filozofii si dáme až třeba po 12. hodině odpolední, každopádně.
1: Každopádně budou dvě speciální okénka, tím pádem jsem zjistil, že je potřeba pro mě udělat seznamku a pro tebe nová kategorie, nevíme, jak dlouho ta rubrika bude trvat, hledáme byt. Takže po 7. poslouchejte Rádio Čas, včas vysvětlíme.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě na Mariánskohorské ulici. Ve směru do centra města se před Jirskou osadou tvoří kolony. Nehoda dvou aut nás potrápí v Opavě na křižovatce ulic Vodní a Ratibořské. S komplikacemi musíme počítat taky na Brněnsku u obce Modřice, na výjezdu na Ořechov. I tady bourala dvě osobní auta, nehoda je bohužel se zraněním. A problémy jsou taky v Brně, v ulici Jihlavské, tady nefungují semafory.
2: Rádio Čas.

0: a i letos tak rozdělí více než 9 milionů korun organizacím, které ve městě zajišťují sociální a návazné služby. Více nám k tomu doplnila mluvčí radnice Monika Danková.
1: Město vyhovělo 55 žádostem o dotaci. Žádosti posuzovala sociální komise, která hodnotila především potřebnost jednotlivých služeb i počet klientů. A zaměřila se také na to, jaký má služba skutečný dopad na lidi v Karviné a jak je pro ně důležitá.
0: Staroměstská kasárna v Olomouci čeká proměna. V objektu vznikne pobytové zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Plánovaná rekonstrukce rozlehlé budovy na sociální zařízení se 130 lůžky bude stát desítky až stovky milionů korun.
2: Rádio Čas Sport.
0: Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Molkapu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Hrát se začne v 18 hodin. A dneska se můžeme těšit na sluníčko, obloha bude jasná až skoro jasná, místy polojasná. Čekají nás ojedinělé přeháníky a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 18 do 21 stupňů. Tolik zprávy, po 7 pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Sobislavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazenonline.cz.
4: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete. Yeah.

0: Pojďme trošku procvičit mozky. Backstreet Boys, slavný videoklip, takový malý film i po letech a mám pocit, že jsme to dali správně, že celou tu pětici, za co byli vlastně pánové v tom strašidelném videoklipu převlečení.
1: Tak já začnu, protože to je jediné, co si pamatuju, byl Aaron a ten byl... Byl to Aaron?
0: Ne, nemusí říkat jména, tam stačí jenom ty postavy, protože vím, že mi jedna chyběla, to jsem rozklíčoval. No jasně, mumie, no to si celá ty a potom, že já jsem teda...
1: Co?
0: No bylo to vidět totiž, jo, jak byl obvázaný.
1: Ale prosím tě, když jsem to sledovala, tak mi to bylo úplně jedno. Dobře. Já jsem neviděla nic.
0: Dobře, tak potom
1: tam... A byl to Aaron, nebo to byl Nick?
0: Nick.
1: A on měl bratra. Uh-huh. Aaron,
0: dobře.
1: Co mi to ukazuješ?
0: Ne nic, jakože tak na box se podívejte. Dobře. Potom tam byl doktor Jekyll a pan Hyde.
1: Ano.
0: Potom tam byl Drákula.
1: Vlkodlak. To byl
0: no,
1: Brian.
0: A zase ten pátý. A mi vždycky ten pátý chyběl. Počkej, AJ, počkej. Když je teda rozdělíme, protože doktor Jekyll a pan Hyde byl takový ten, který málo zpíval, takže to máme vyřešený, ten nejstarší. Drákula byl můj oblíbenec, to byl Howie, ten menší, to je jedno.
1: No.
0: A bylo to vyjmenováno, to je dokonce i na internetu vyjmenováno, ta pátá postava. Víte co, naši moji milí posluchači, napište. Vy jste totiž naše chytrá inteligence. Chybí nám ještě jedna postava u Backstreet Boys, jenom jsme také ho chtěli poladit.
1: U té písně Backstreet's Back.
0: Ano, přesně.
1: Takže máme Mumy, máme Drákulu, máme Jekyll a Hyde a máme Vlkodlaka.
0: To víme určitě.
1: A ten já fakt nevím.
0: Kdo tak jako mohl strašit ještě? Taková slavná postava nějaká? Počkej, já se podívám, jestli nám už někdo
1: napsal. Já se dívám na ten klip.
0: Lidi jsou ry... No ne, tak když se podíváš na klip, tak už to budeš vědět přece.
1: No,
0: jo, ty se díváš na tu mumii.
1: Ne, já se nedívám na
0: mumii. Jo,
1: počkej, tak já se podívám. Některých... A kde jsi to viděl, když je tam jenom hlava?
0: No tak já už jsem 11letý, tak já jsem vnímal tyhle ty věci. No. Jasně, že se dávali na tom obvázaní záležet, aby nebylo vidět zase úplně všechno a podobně.
1: No.
0: Tak poznáš ty postavy, tak jako...
1: Jako zatím jsem poznala ty, co jsme vyjmenovali, ale kdo tam byl další?
0: Dobře, tak prosím tě, když tak mi napověz, zahrajeme si ještě jako hru, jo?
1: No.
0: Mimochodem, kdo si zapl rádio až teď, jo? Radím, jo. Lenka, počkej, vydrž. Hity, které milujete, teď zrovna řešíme slavný videoklip Backstreet's Back od Backstreet Boys, kde se převtělili za pět hrůzostrašných postav. Tak, budeš mi dávat indicie?
1: Můžu, ale já nevím ani, kdo to je.
0: To byla ta pátá postava, ano. Kterou jako nikdo nevěděl, no. Aha. Co měl na sobě? Já si vzpomenu, co měl na sobě?
1: Jenom oblek.
0: Jenom oblek?
1: Mhm.
0: Jenom oblek?
1: Ano.
0: A jinak jako vůbec nic?
1: Ne.
0: Zuby ven a podobně?
1: Ne. No ale měl něco na obličeji.
0: Phantom Opery?
1: Phantom Opery tam byl, no to byl ten Jekyll a Hyde si myslím, ne?
0: Ne, Jekyll a Hyde byl tohleto, ten co dělal
1: jo,
0: přece
1: aha.
0: Tohleto, takhle.
1: No Phantom tak Phantom Opery,
0: jo,
1: no,
0: to byl AJ, ten, který už nemá ty vlasy.
1: Ano,
0: jo, aha, přesně
1: to
0: tak,
1: byl Phantom Opery.
0: Placáka, jo.
1: Já jsem to totiž spletla Jekyll a Hyde.
0: Ale přesně takhle poznáte hity, které milujete, protože tím žijete. 709, hezký nový den.

0: Jeden nahoru, druhý nahoru, mi se moc líbí podvědomí mé kolegyně Lenči, ale možná, že to ani nebylo podvědomí, že jsi to tak nevnímala, jo? Nicméně na rádiu Čas hrála tvoje oblíbená od Stereo Swimse The Door.
1: Já jsem ji poslouchala,
0: jo,
1: já ji miluju.
0: Tak. No a neříkej, že jsi neříkala, jako, že bys ho ráda neviděla třeba někdy jako live, protože rádiu Čas vám přivezlo pár zahraničních hvězd za těch 28 let, co jsme s vámi už do Ostravy, do Ostrava Arény. Měli jsme tam mimo jiné třeba i Nazarety, Sandru, samozřejmě taky takové ty, teď nechci říct, že zbytky, jo, ale protože, ne, Boniem byly rozděleni na několik subjektů potom,
1: ano,
0: jo,
1: ano.
0: Takže část s Boniem a tak dál, letos to budou Europe, jo, Europe, jedinečný koncert široko daleko, opravdu v České republice minimálně, takže kdo by si nechtěl zajít, takže možná jedno krásného dne i tedy Swims, ale letos tedy ne tedy Swims, ale z Europy kdo?
1: Letos z Europe vystoupí v Ostravar aréně už 21. listopadu kapela Olympic, taky David Koller, anebo Lenny a Marpo.
0: Jo, Lenny, jak říkám, jsem měl tu čest potkat. Tak málo zbývalo, kdybychom se potkali pohledem, tak jako asi by měl Koule říct na to, jakoby těšíme se na vás, jako budete u nás a podobně.
1: Co bys řekl, Lenny, kdybyste se setkali pohledem?
0: Hele, kdyby jako to bylo vidět, jako že chce komunikovat, tak bych řekl, že jsem z rádia Čas, že nejsem jako žádný blázní fanoušek, který jako sleduje při nakupování oblečení. A možná, kdybych měl ještě větší koule, ale bohužel to je o tom sebevědomí, které já prostě nemám, tak bych možná poprosil o nějaké storíčko. Jakoby
1: jo,
0: pro promo, pro rádio Čas, jakože se těší a podobně.
1: Tak to je dobré, to je škoda, že jsi ji neoslovil. Mohl jsi říct, dobrý den, já
0: jo,
1: jsem Radim.
0: Prostě, jo, ale to je narušení osobního prostoru v
1: já
0: době, kdy, jo.
1: Z rádia Čas, moc vám ta Halenka sluší, my bychom, prosím vás, potřebovali tady.
0: No a ona by řekla, a co je rádio Čas? Protože, jak říkám, oni mají ty diáře plné a ano. Rozhodně neví, že potom někde...
1: No.
0: Nedávno, ale loni jsem jako tak v rámci proma, myslím, že to byl někdy víkend, to tady nebyla, volala nejmenované zpěvačce.
1: Jo.
0: No, byla to domluvená pozvánka. Ano. No a potom jsem jí musel vysvětlat, co jsme zač a co chceme a podobně. Jo.
1: To se mi stalo taky, s jedním hercem, to asi můžu jmenovat nebo nemůžu?
0: Ne,
1: ale
0: protože
1: s
0: ona
1: hercem,
0: třeba potom roztáhla, protože jsem jako věděl, jako bylo vidět, poznala, jakože znám její tvorbu. Ano.
1: Jo, tak to se mi stalo s jedním nejmenovaným hercem, že taky byla domluvená, vlastně byl domluvený vstup a já jsem mu volala a ten vůbec nevěděl. No. A to je všechno.
0: Já se moc omlouvám, já jsem teď asi 10 vteřin zpátky odešel myšlenkou, ale tu hlavní pointu jsem jakoby...
1: Já jsem jenom řekla, že on nevěděl a dál jsem to nerozpitvávala, protože ten telefonát nebyl vůbec příjemný.
0: Hele, máme, takhle, shodneme se na tom, že jsme rádi, že porada se šéfem byla včera. Že?
1: A to jsme velmi rádi. Ano. A doufáme, dneska opravdu doufáme, že spí ještě.
0: A já doufám, že Marťa se královsky baví, když slyší ta zvěrstva a podobně. Protože
1: doufáme.
0: To jsme prostě my, jo.
1: Doufáme, no. No dneska to teda je jako, dneska je to na hraně, no.
0: Je z polívku a za chvilku vám pustím horoskopy, jo. No chodná tak poctivě, vždycky snídá, mě to dojímá. Já mám jogurty dneska sebou.
1: Je dobrou chuť.
0: No ale mám to v tašce tři hodiny, tak to už budou sejry, ne?
1: Asi. Ne, tak to už budeš mít v pokojové teplotě, to je zdravější, než studené do žaludku po ránu. Chcete vědět, prosím vás, co po ránu by se mělo jíst?
0: Prosím vás, teď se podívejte na televizi Relax v záznamu, protože jsem jako, teď jsem fakt pohrdal. Takhle. Teď jsem vypadal jako Lenka na jedné fotce. No a teď jsem nepustil mi, teď jsem chtěl dát tu tečku, víš, jakože pustit
1: odpálit. Džingl.
0: Pro mě nic.
2: Dobré ráno, Moravo. Jedině na rádiu Čas.

0: Padlo, že my opravdu občas neplánovaně spojíme nebo se propojíme s tím naším programem na Rádio Čas, protože vlastně de facto to všechno začíná povinně všichni u videa na Facebooku nebo Instagramu Rádia Čas. To video se jmenuje O naději a je o tom, jak se snažíme někoho zbalit.
1: Ano.
0: Jo? A potom, když to klapne, v případě bednáře, to je opravdu z mého života, jo? Když to klapne, tak se potom můžeme ptát na...
1: Na co vás zbalil váš protějšek? A to je otázka dnešního dne na Rádiu Čas.
0: A nemusí to být jenom jakoby povahový rys, jasně, že to může být nějaký fyzický atribut. Píše nám Míra, ženu jsem poprvé viděl na zábavě, úplně mě uhranuli její pozadek, dlouhé vlasy a bylo jasné, že bude moje. Letos spolu 29 let, Míra, prostě.
1: Krásné.
0: Moc nepíše, píše krásné. Jenom občas, ale prostě o to se chtěl podělit, to se mi líbí, no.
1: A Boženka napsala, my jsme se seznámili nějak tak, že jsme si prostě spolu začali psát. Nejdřív jako kamarádi, pak jsme byli na výletě spolu. Pracovali jsme spolu v práci, ale každý na jiné směně. A já se strašně těšila, že každý den jsme se viděli alespoň na chvilku, protože já jsem introvertka a nevyhledávám velký kolektiv lidí a dělá mi problém najít podobný typ lidí, což není ve velké fabrice jednoduché. On se mě získal právě tím, že mi rozumí a naslouchá mi. Je přesně člověk, kterého jsem asi hledala celý život. Srdíčko.
0: Je 7 hodin a 21 minut. Nový den si žádá nejenom dojetí, ale tak nějaké ty informace. Tak pár porad z hvězdné oblohy od Milana Gelnera. Milana Gelnera jsem řekl. Protože, víš proč? Já to vysvětlím občas, proč takhle mluvíme. Protože jednak jsem tam měl, jestli říct, jako dvorní astrologa Rádia Čas a jednak jsem jako ještě v duchu chtěl komentovat, jak to měl asi Milan, protože GDPR asi, že?
1: Když jsi se seznamoval? No,
0: protože on je jako třikrát?
1: Třikrát, jo.
0: No, jakože tak jako, že těm jako, ježišmarja.
1: To já nevím. Takže dáme Milana
0: Gelnera.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude energeticky hodně náročné. Na nebi jsou silné hvězdné aspekty problémové, konfliktní, které mají původ v oblasti karmických událostí, což znamená, že na nás budou dopadat důsledky z předchozích dávných rozhodnutí a znova se tak budou nabízet k řešení. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozorozy budou charakterističtí svou neústupností až umanutostí. Pany mohou být poněkud nervní a bíkům bude skvěle fungovat intuice. Váhám by si měl dařit ve všem, než stáhnou. Vodnáři budou hýřit energií a tahem na branku a blíženci mohou vydávat větší množství energie, mnohdy však nesprávným směrem. Raci mohou podléhat chmurám a melancholii. Štírům by měla skvěle fungovat hravá sexualita a ryby by měly mít pro opačné pohlaví záhadnou přitažlivost. Lvy mohou zažívat větší množství šťastných náhod. Berani budou disponovat velkou energií a střelci se mohou potýkat s množstvím zmatků a zmatečných událostí. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Hity, které milujete.

0: Uprostřed týdne, ale doufáme, že v pohodě, no takhle, my nejsme v pohodě, ale hrajeme to, že v pohodě, plní energie, 7.25, no a ve studiu Rádia Čas s námi kolega Honza Gavelčík, ahoj.
1: Hezké ráno, přátelé, taky ahoj. Nejsem v pohodě, protože se bojím těch otázek.
0: Neboj se, budeme si hrát, uděláme si to hezké. Honzi, já už jsem zmiňoval několikrát od začátku týdne, že se to blíží, že vzpomínám, a ty jsi teď to taky vytáhl, že vlastně včerejší téma můžeme ještě oprášit.
1: Ale nevím, co bylo teda včera za téma, no, protože jsem měl den rodiny na základní škole Horemírova, ale já bych radši neříkal ty roky, jako dneska je to výročí, to jo, no, je kulaté, to jo.
0: 20. a my jsme se včera ptali, tak můžeš jenom říct, jako jestli to prošlo úplně ladně, nebo potopil tě někdo z pedagogu, nebo naopak pomohl.
1: Dostal jsem 9, to znamená 3, 2, 1 a vím, že tu 2 ze základů společenských věd, ze kterých se maturoval jenom kvůli psychologii, ze které tam byly pouhé 3 otázky a dalších 27 otázek filozofie, kterou jsem neměl rád, tak jsem si vytáhl tu nejjednodušší otázku. Ale měli jsme tak přísnou paní profesorku, že jsem byl rád, že jsem dostal za 2.
2: Ty jo.
0: Takže bychom si základy společenských věd teď dali jako v přímém přenosu?
1: No,
0: jo?
1: To je právě
0: no,
1: to.
0: No víš, nevíš, ne? Tak to je vlastně takové základy.
2: Já se bojím, já jsem z toho totiž nematurovala, takže já to nechám na Honzovi.
0: Já nevím, prostě to bylo antrek, víš, nevíš, jo.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš? Nevíš?
0: Ježmarja, už jsem zapomněl, že jsem začal takhle rádoby vtipně. Tak jo, tak já to teda přečtu. Právě 20. května, tehdy to byla středa jako dnes, jsem v odpoledních hodinách maturoval a odmaturoval. Který se tak mohl psát rok?
1: Počkej.
0: A slova.
1: 1998.
2: Tak to asi ne. Jo?
0: Tak
2: počkej, já ti to řeknu přesně, já to spočítám, jo?
0: Vzhledem k tomu, že jsem aktuální ročník 1997, tak by mi musel být rok, Honzi.
1: No tak proč ne?
2: Ano, 1997 ses narodil.
0: Ano, přesně tak, no. Letos mám 29.
1: Jo.
0: Takže co to máš za nesmysl?
1: Tak já myslím, že je to 29 let, co jsi maturoval.
0: Ne, řekl jsi to správně.
1: No já to mám o rok díl, no.
0: Míň nebo víc, to je jedno,
1: teda prozradil. Prostě tak, no.
0: Teď jsem si vzpomněl to slavné virální video, kde se ptají všech kolegů na pracovišti, který si ročník, to znáš?
2: Ne.
0: Jste to ještě neviděli?
2: Ne.
0: Jo, tak vám to ukážu.
2: Tak jo.
0: Všichni, 2003, 2008, 2019, a ve chvíli, když ten člověk začne říkat 1900, tak ho prostřihnou a dají ho do pravěku.
2: Jo.
0: Jo, s dinosaurama a podobně. Ha,
2: tak se cítím, no.
0: Tak jo, tak jedeme dál. V roce 1929 vznikla v Praze UNIMA. Je to mezinárodní organizace, která má po 70. nebo od 70. let už sídlo ve Francii, ale vznikla u nás. UNIMA. Koho UNIMA združuje? Mimochodem ten název vychází jako z francouzského názvu, takže to neřešte, nic vám to neříká.
2: Ne.
0: Tak buď to loutkaře, nebo skláře, obuvníky.
2: Já bych taky zkusila skláře.
0: Tak já jsem rád, že jsem to hezky vymyslel.
2: Takže ne, jo.
0: No, jsou to ti loutkaři. UNIMA, to M bylo to marionet a podobně.
2: Aha,
0: V roce 1873, hele, dost let poté, co začal v oboru podnikat, získal Levi Strauss patent na džíny, jo. Víte, čím byl inspirován původní název jeans? A teď jenom, já říkám, nebudeme si tady hrát na chytré, napadlo mě to, tak jsem to dohledával, takže vlastně to byla nová informace i pro mě, jo. Takže spíš hravě.
1: Hezké.
2: Máš možnosti?
0: Myslím, že jsem je tvořil. Jo, buď to byla zkomolenina křestního jména, buď to byla zkomolenina názvu města, nebo to byla v podstatě zkratka, jo, vznikla z prvních písmen celé věty.
1: No já myslím, že to byla ta zkomolenina toho křestního jména.
2: A já bych řekla zkomolenina města.
1: Uh-huh. A byla to zkratka. Bez takže.
0: Jeden z vás má pravdu, domluvte
2: se. A kdo?
1: Já myslím, že to bylo to jméno.
2: Jo, tak já věřím Honzovi.
0: To je zvláštní, že když jsi se mnou, tak jsi jako válec a všechno musí být po tvém. Ale když jsi s Honzinkou, tak najednou taková ta vláčná, submisivní, takže špatně.
2: Tak já jsem měla pravdu.
1: Tak to se strašně omlouvám, takže město.
2: Je to zkomolení na města.
0: Spoudně pravdu, mám to tam někde napsané. Jo, je to Genova. Psáno Genova a Blue de Jeans je vlastně i typická jako barva té janovské modři.
1: Ale víš co, já už jsem to někde slyšel, nebylo už to ve Víš, nevíš někdy.
2: No tak nevím, když jsi to slyšel, tak proč jsi to neřekl?
1: No tak protože teď mi to až došlo, jak to říká Ráďa.
0: Děcka, v roce 1895 byl spisovatel Oscar Wilde odsouzen na 2 roky. Za co?
2: No za homosexualitu,
1: no,
2: ne?
1: Jo, on někoho znásilnil, ne?
0: Mohla... Ne. Ne, on jen miloval.
1: Ježiš, no teď jo, jo. Ale někdy, hele, víš co, počkej. Ale někdy milovat znamená víc než násilnit.
0: No, tehdy, a mimochodem to vzniklo tak...
1: Ježíš, co jsem což to je? Řekl. Já už nevím, jdeme dál, no.
0: Já jenom dávám radu, nikdy to prosím tě neuveď do praxe, jo, jen tak na okraj. Takže v roce 1902 Kuba oficiálně přijala novou vlajku. Ne žádný Kuba, jo, tam z našeho pracoviště Kuba. Jaké má barvy? Nebudu se vás ptát, jak ta vlajka vypadá, ale jaká má barvy kubánská vlajka?
1: Zelenou a žlutou, ne?
2: Ne. Jo, ne.
0: Já nehnu ani brvou.
2: Kuba je modrá.
1: Já tam cítím zelenou a žlutou, já si nemůžu pomoct.
2: Zelená a žlutá je Brazílie, podle
1: mě. A Kuba byla moje andulka taky ještě.
0: Tak buď to barvy vlastně české vlajky, červená, modrá, bílá, nebo bílá, žlutá, červená, anebo bílá, červená, zelená.
1: Tak ta zelená, bílá, červená, zelená, aspoň trochu té zelené.
2: Ne, ona má stejné barvy jako naše vlajka.
0: Teď jsem s dovolením už nedával, jako ať se rozhodnete, přesně tak, já vám ji můžu ukázat, pojďte se mrknout, já jsem ji tady měl na obrázku.
2: Ano, ano.
0: Tohle je kubánská vlajka, Honzinko, jo.
1: A to je hodně podobná teda té naší.
2: Až na tu hvězdičku a ty pruhy.
0: No. Doufám, že se vám to neukazovalo moc dlouho, protože hned potím jsem měl samozřejmě otázku na dnešního oslavence. Takhle, 80 má šer, dneska má 80 šer, jo, ale 82 let by měl tento muž. Pan zpěvák, skvělý i na živých koncertech. Jméno poznáte?

0: Já tam slyším Toma Jonesa, ale ten nevím, jestli ještě žije, nežije, netuším. You are so beautiful. To je strašně známé.
1: Aby ne. Mimochodem, je to jeden z těch, který zpíval i ve Woodstocku.
2: Ano.
1: V 69.
2: Jak to řekneš, tak hned se budu chytat za hlavu.
1: Takže doplníte a nahlas, jo, potom. Joe?
0: Cocker.
2: Cocker.
0: Wow.
2: Joe Cocker.
1: No to je úplně všechno. Já doufám, že jsme se tím nějak jako, ne, nějak jako promotali.
0: Bylo to hezké.
2: Jo? Já myslím, že jo. Jo.
0: Já myslím, že vám to zlepší ten podle vás takzvaný zvláštní feeling toho dnešního rána.
2: No já bych řekla, že nebylo to nejhorší, víš, nevíš.
0: Já jsem se bavil a to je co říct u mě.
1: Bylo to krásných pocitově 26 minut a já děkuju Honzi krásnou směnu a ti to
0: hezký den. Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov@city.cz.
8: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
9: www.podpovrchem.com.
8: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Basta.
1: Taky jsem neřekl konec písničky, člověk dělá tisíc věcí tady, jinak Lenča radím, hity, které milujete i 20. májový den. Užívejte si další muziku s námi a mimochodem kdykoliv i online.
2: Na casradio.cz, kde si mimochodem můžete zajistit i ty nejlepší vstupenky na náš megakoncert Rádia Čas 21. listopadu.
1: Pustit si v záznamu dokonce i oblíbené, já nevím, pořady nebo podcasty. Myslím, že i vy tam jste holky, ne? Ženy v čase?
2: No
1: měli byste být, přesně tak. Holky mají zítra premiéru, jinak klasicky v podvečer ve vysílání a o víkendu Opáčko. Tak ať máme komplet balíček.
2: No ale teď už se jdeme podívat na naši oblíbenou rubriku Letem světem internetem. Podíváme se do Dominikánské republiky, kde v současné době žije mladá Kanaďanka, která má biznis postavený na, řekla bych, tělních tekutinách. Co bys řekl, že dělá?
1: Pohoršená nejsi, jo?
2: Ne.
1: Dobře, tělní tekutina je buď to pot, krev, maluje krví?
2: To už jsme to taky měli vlastně v podstatě.
1: Jo, nebo ne?
2: Ne.
1: Protože dokonce a pozor, teď jako zase abychom nebyli nechutní, ale to není nechutné, je to příroda, že občas vznikaly obrazy jako... Ne, dobře, tak hádám dál. Ne, opravdu.
2: Ne, ale to je takové umělkyně jsou a vydělávají na tom...
1: No, menstruační krví.
2: Ano, a vydělávají na tom velké peníze.
1: Počkej, tak co máme ještě? Sliny máme. Culanky. Přidává to do něčeho? Ne, doufám, že ne, ne. Ještě máme nějakou tělní tekutinu?
2: Tak...
1: Jo, pánskou.
2: No.
1: Pánskou. To je první žena na světě, která ji produkuje, jakoby, nebo...
2: Ne,
1: dobře.
2: Ale když dobrým směrem.
1: Dobře, takže ona pracuje na tom, aby se pánům zkvalitnil nějak sperma třeba? Nebo něco vyrábí, co...
2: Ona vyrábí něco z toho.
1: Zmrzlinu? Ne, tak jo. Hele, pozor.
2: Jak ti může napadnout zmrzlina? Jak by to asi vypadalo? Tak jak, prosím tě, zmrzlinu si dávají v létě hlavně
1: no,
2: děti.
1: No pozor, před časem byla hodně diskutovaná a potom mám pocit, že to stáhli z trhu, když se vyráběla zmrzlina z mateřského mléka, jo? Takže jsem
2: jo, to je pravda,
1: vlastně
2: no,
1: stejnou
2: no,
1: cestou, že?
2: To jo, ale nedokážu si představit ty stánky s tou zmrzlinou, jak...
1: Takhle, já vím, kdo by u nich stál.
2: Co tam ty obrázky. Ne, ona vyrábí šperky právě i z mateřského mléka, i ze spermatu.
1: To znamená, potom buď to nechává vyschnout, anebo to dává do nějaké té pryskyřice.
2: Ona to míchá s něčím, ono to potom stuhne, vypadají ty šperky celkem pěkně. Ona ale říkala, jak to vzniklo, jo, protože ona dělala ty šperky z toho mateřského mléka, no a někdo jí napsal do komentáře, no tak to už ti zbývá, jenom abys dělala šperky ze spermatu. A ona, tak jako jo, a napsala na sociální sítě výzvu, nabídku, že ty šperky udělá. A myslela si, že to bude jenom takový vtípek, že vlastně v podstatě se o to nikdo nepřihlásí a opravdu má spoustu zákazníků a vydělává velké peníze právě na tom, že zpracovává tyto materiály.
1: Bednáři, nemluv o sobě všechno, nicméně já mám doma broš, která obsahuje něco podobného.
2: Jo.
1: Protože bývalá kolegyně, která dneska dělá něco úplně jiného a je opravdu jako docela slavná v té tvořící branži a podobně, tak ona byla strašně zručná a objevila tehdy pryskyřici.
2: Ano.
1: A tak mi dělala takové jako masivní pryskyřičné brože, vypadalo to, já mám pocit, že ona ještě ten tvar odlívala nějak jako z krabičky sirek, jo, aby to, takže to bylo takové hodně jako naturalistické. No a v jedné z nich mám zalisovanou vlastně ampulku. A v té ampulce je všechno ze mě.
2: Aha.
1: Takže já si říkám, že bych vlastně mohl být boháč.
2: Takže pro tebe to vůbec není překvapení. Mimochodem, ty boháč ne, ona by mohla být bohatá, že tohle dělá.
1: No ale já bych to mohl prodat.
2: Jo, tak to jo.
1: Jo? To by si měl zase mohl někdy jako naklonovat, což nevím, jestli by druhý bednář na světě byl k něčemu dobrý.
2: Nebo zasadit do zemi, nebyl by si jak strýček Pompo, vyrostl by se znovu.
1: Já se moc omlouvám za seniorský odskok, ale musím to říct, to bylo něco hrozného, ta dvojka. Jako Arabela číslo 2, to bylo něco, teda ten Pompo, ten mě tak dráždil.
3: Radim Alenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Zdravím vás, Soběslave, pokud jste mluvil o bývalé kolegyně, tuším, že... Dobře, Evi, dobrý postřeh, už nebudu. Eva, posluchačka Eva, teď jsem právě otevíral WhatsApp Rádia Čas. Eva ještě reagovala na tu speciální brož, která mi byla vyrobena, jo, a podobně, jo.
1: Ta, ve které máš vzali to úplně všechno ze sebe.
0: Ano, přesně tak,
1: A doneseš mi někdy ukázat?
0: Jo, já jich mám víc, ale dokážu. Dobře, tak jo, musíš mi to připomenout.
1: Já si myslím, že to už je jako velmi vzácný artefakt, že to bys opravdu mohlo prodat za velké peníze.
0: Mám ještě další dvě nebo tři, tam už jsou jakoby ty krutější příběhy toho vzniku, ale jo, donesu ti ukázat,
1: no, tak
0: jo. Je specifická. V každém případě na WhatsApp jsem se koukal z toho důvodu a jo, a naštěstí lásce přejeme, protože s Lenčou dneska, když máme ten májový čas pořád, sondujem.
1: Na co vás zbalil váš protějšek? No, aby už píšete krásné příběhy na WhatsApp i na Facebook.
0: Renča, my se znali dlouho a vždycky jsem říkala, že toho bych nechtěla ani za nic. Oba jsme byli ve vztahu, které moc nefungovaly. Jednou jsme jeli na závěrečný fotbalový večírek. Já s manželem, on sám, a při nastupování do autobusu mi říká, ty si dej na mě pozor, já si to říkám, jo, pardon, ty si dej na mě pozor, a já si říkám, no tak to určitě. Aha, a nakonec jsme spolu 34 let, jo, a podobně.
1: Wow.
0: Jo, ale co bylo to pravé ořechové, co tam cinklo, na to se ptáme, no.
1: Hanča napsala, ano, samozřejmě si ten moment vybavuju, kdy jsem si řekla, k sakru, to je ale skvělý chlap a chci s ním být. Už ani nevím proč, ale napsala jsem mu SMS, že toho bylo v práci moc a on mě pak čekal před prací s kafem, chlebíčkem a kytkou. No tak to aby šla taky teda. Strašně mě tím dojala a já věděla, že přesně tohle chci.
0: Hele, máme tady dokonce i videozáznam a poznámka, ty popíšiš, co tam je, jo. Je to posluchač Krekre, no, prostě pracovní název, jo, říkejme Krekre, to je jedno. Na tohle mě zbalila moje kolumbijská holka, jo. A v doprovodném videu, říká se tomu twerking, taková ta taneční práce zadečkem a podobně? Mhm.
1: Je to twerk, no tak musím říct, že když to vidím, tak by mě zbalila taky.
0: Mhm. Hezká čiči mimochodem.
1: Nádherná. A umí to, dej to. Ono to není zas taková legrace, zkoušel jsi někdy twerkovat?
0: Já jsem měl teď problémy jeden čas jakoby s kloubem, jo, ale očkej.
1: Já jsem totiž myslela, že mi opadne.
0: Myslím, že
1: snad... Ne, to je špatně. Ty jenom třeseš, ty jenom šejkuješ, ale netverkuješ.
0: No tak ukaž.
1: No tak mě to nešlo, já jsem si u toho málem vyhodila záda.
0: Tak mě to uč.
1: Tak dobře. Hele, musíš, můžete si to vyzkoušet i vy u rádí, jo. Ty vlastně děláš tím zadkem, že jdeš nahoru a dolů, no a musíš jako švihat. Ale šviháš, no švihej. Ne do boku, nahoru, dolů.
2: Na, ty to dělám, no, ještě.
1: Ne, jdeš do boku.
2: Já dělám nahoru, dolů, to nevidíš. Do boku je takhle, ne? Takhle.
1: No, takže šviháme nahoru, dolů. No super, šlo by to, ale nevím, jestli... Nejsem si jistá, jestli bys na to někoho zbalil.
2: Vydržte minutu, já ještě dojdu k mikrofonu. Takže
1: já jsem byla jednou na lekci twerku, extrémně jsem se styděla, extrémně, a pak jsem zjistila, že to není žádná sranda a že je to extrémně náročné fyzicky a bolely mě záda ještě týden.
0: Úplně to stejné, jak si někteří pánové dělají legraci a přitom krásně se přitom vypíná a mám pocit, že člověk se začne mít rád i, pardon, zase vdechlá slina, břišní tanec.
1: Ano.
0: Jo, no. Bože můj.
1: To jsou velmi náročné disciplíny, takže chápu a musím říct, že tady dámě to šlo víc.
0: Takže díky
1: videu.
0: Krekre, že jsem si dolámal tělo. Za 10 minut 8, dobré ráno, Moravo.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny, nakupujte hezky česky.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
8: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
9: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
10: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
11: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: přichází bez pozvání.
1: Zrovna včera jsme o Michalovi mluvili, teda na pracovní poradě. Nechci říkat takové to klasické, něco se chystá, ale něco se chystá a podobně. Kecám, jenom prostě jsme o něm mluvili.
2: Já právě jsem vyvalila oči, protože kam jsme ho jenom zmiňovali.
1: No, jasně, já jsem chtěl říct proč. Za 4 minuty bude 8 a jenom jsme něco slibovali, ještě jsme to nedodrželi, jo. Takže prosím vás, budeme mít jedno speciální pátrací okénko, ale nebojte se, doufáme, že s happy endem, to bude pro Lenču, potom my najdeme partnera.
2: Ano, to bude hned to druhé pátrací okénko.
1: No ale hlavně se vás ptáme, pro z vás, kteří už jste našli, tak... Vlastně čím vás jako zbalil, nebo na co vás zbalil ten váš protišek? Co zafungovalo? Čeho jste si všimli jako první prostě?
2: Co vás zaujalo?
1: Čím vás přesvědčilo? No, nebo takže, přesvědčila?
2: No, takže Facebook, Rádia Čas k dispozici, no a samozřejmě taky WhatsApp 7766 12800 a musím říct, že mi to dneska po ránu hladí úplně po duši, protože těch romantických příběhů je mraky a mraky.
1: Jen houšť za 4 minuty 8 a čerstvé zprávy s Honzou.
3: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
6: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
7: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinus desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
11: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
12: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
13: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
14: Vážná nehoda se stala v Ostravě na Plzeňské ulici za Dubinou ve směru na Mošnov u Nové Bělé. Tady osobní auto srazilo motorkáře, nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Opavě na křižovatce ulici Vodní a Ratibořská. Problémy jsou i v Havířově v ulici Chrpové, i tady bourala dvě osobní auta. A vážná nehoda se stala taky v Rožnově pod Radoštěm v ulici Hradišťko, tady osobní auto srazilo chodce.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
14: Superdávka se odkládá na srpen. V Kroměříži se bude lépe parkovat. Basketbalisté Nymburka můžou už dnes postoupit do finále. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Superdávka se odkládá. Příspěvek, který nahrazuje dávky na děti, bydlení a další, se z původního květrového termínu odložil. Příjemci dosavadních podpor, kteří o superdávku požádali do konce minulého roku, obdrží pomoc poprvé v srpnu.
3: Morava aktuálně.
14: Opava zvažuje dostavbu Slezského divadla na Horním náměstí. Přesunout by se tu mělo zázemí souboru, a to dílny, prádelna anebo depozitáře. Pro tyto účely divadlo zatím využívá budovu na ulici Rybí trh, která je ale ve špatném technickém stavu. Kroměříži bude parkování jednodušší a přehlednější, a to díky informačním panelům. Radnice nechá chytrým systémem monitorovat parkoviště ve městě. Podrobnosti dodává místostarosta Jan Hebrar.
0: Město Kroměříž tyto parkovací cedule nemělo. Do konce června se ta situace změní a budeme instalovat první parkovací cedule, které budou aktivně ukazovat počet volných parkovacích míst. V první fázi budeme měřit počet parkovacích míst na Velkém náměstí a na

0: Jí pohybovat od 18 do 21 stupňů. Tolik zprávy, po 8 hodině pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Sobislavem Bednářem.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: milujete. Tak za chvíli policejní ústředna pátrá, dá se říct, ale velmi odlehčeně a doufáme, že s happy endem. Ne, opravdu máme pro vás společně s Lenčou takovou, jakoby takový příběh z života a možná budeme chtít vaši pomoc. Jenom poprosíme všechny, pokud nás teď posloucháte speciálně v Ostravě, jo, nebo v některých částech Ostravy. A, no tak
1: ty prostě... Ty jsi úžasný.
0: Proč?
1: Jak to tomu děláš ten úvod, to je moc hezké.
0: Ne, protože lidi, jakoby, kdybychom to pustili hned do vstupu, tak jako možná nevnímají, no, víš, jasně, jako, že tak na půlucha tisíc věcí u toho dělají a podobně. Prostě budeme hledat, teď to bude znít divně, jo, ale bydlení pro Lenču, jo, podobně.
1: Ano,
0: jo?
1: Mimochodem k tomu se hodí i jedna odpověď na naši dnešní tematickou otázku na Rádiu Čas.
0: Na co vás zbalil partner.
1: Přesně tak, protože napsala Pavla, chtěla jsem po něm spojení na realitku, která mu pomohla k bytu. Potřebovala jsem odejít, pozval mě na kafe a už jsme spolu zůstali.
0: No a něco takového hledáme, ale ani ne tak jakoby nové partnerství, ale spíš ten právě nový byt, asi o bytu půjde, že?
1: Ano.
0: Jo, takže, ale pozor, prosím vás, tu pozornost žádáme hlavně z toho důvodu, že ti dva, oni jsou teda zlatí, ale jsou hodně nároční, jo. Takže mají nějaké požadavky, nebo takové to, hele, to, já tomu říkám vesmírná objednávka.
1: Ano.
0: Mají nějakou vesmírnou objednávku, takže kdyby to, co zazní zhruba za 2 minuty vám cinklo, tak se nám klidně ozvěte, jo, nebo to doladíme, jo. Takže hity, které milujete a hezký nový den, 8.03.

0: jedna za druhou písničky, které milujete dneska třeba i všem zbyškům k svátku. Ranní čas s Rádiem Čas s Lenčou Líškovou.
1: A Radimem Sobyslavem Bednářem.
0: My s vámi ty naše životy žijeme, někdy mám pocit, že až moc, protože člověk na sebe práskne ledacos, ale někdy jsou to takové věci opravdu ze života. Mi se teď vybavil citát, nebo spíš jsem si dohledával nějaké, jo, už jsem to zase přilepil potom něčím jiným, jo, počkej, ale to musím použít, jo. Když člověk nemá kde bydlet, tak stále někde žije, aha, tak to ne, to se nám nehodí teď do práce. No, zkrátka takhle, jo, Lenča by se ráda přesídlila do Ostravy.
1: Ano.
0: S partnerem tedy,
1: ano.
0: A dvěma kočičkama. Aha. A dokonce mají i taková jakoby místa zaslíbená, kde jim dobře v některých, ano, částech. Možná začneme těmi místy, kde jako, co si tak navnímala, je ti fajn. A potom ta pointa celého toho vstupu bude, kdybyste náhodou fakt věděli, nebo prodávali byt, nebo někdo z vašich blízkých, který by se trošku podobal tomu, co ti dva popsali, nebo ti dva prostřednictvím Lenči, tak nám potom hodíte zprávy, to doladíme, jo?
1: Můžeme taky říct, že my už v tomto

0: Procesu jsme několik měsíců. Mm-hmm. Já bych řekla, že už se blížíme k 5 měsícům a to, že to tady říkáme, není úplně jen tak.
1: Jo, oni jsou trošku unavení z toho, zoufali. Že třeba v někteří páni makléři nebo slečny makléřky, připomínám někteří, jo, protože někteří jsou úžasní, tak někteří trošku podávají zavádějící informace nebo vůbec neví, co prodávají. A jak říkám, někdy je to taky o tom, jak to vnímá pan majitel, o těch nabídkách, o štěstíčku, tak proč to trošku nepošoupnout?
0: Tak jo, tak
1: není to reklama, prostě hledáme štěstí, aby nebyla po ránu mrzká.
0: Abych měla stále dobrou náladu.
1: Ano, tak.
0: Dobře, tak vysněné lokality, my jsme projezdili Ostravu křížem krážem, možná máte nějakou, která je ještě lepší, ale zatím u nás vede Hrabůvka v těsné blízkosti jubilejní kolonie. Uh-huh. A teď jsme se zamilovali naposledy do Hrabové, Šídlovec, na Šídlovci. Tam nám utekl jeden byt teď a to nás hodně mrzelo.
1: Ideální, aby byla blízko příroda, takže vím, že jsi byla okouzlená Bělským lesem, prostě no. Kousek přírody nebo třeba výjezd hned jako za město, kde potom jako jsou louky pole lány, aby tam moc nebyla slyšet doprava.
0: Ano, minimum je 60 metrů čtverečních, to se tak vejdeme všichni, to máme vypočítané. Mm-hmm. Kdyby byl balkónek lodžie, byli bychom úplně happy jak dva grepy, můžeme i rekonstruovat.
1: Přesně tak. Nějak si okouzlili víc, protože taky jsem dodal pár tipů, ne špatných, ale většinou byli ve vyšších domech, ve výškových, tak jako spíš takový ten, znáte to, klasika 2, 3, 4 podlažní, jo? Takové ty domky, kde je prostě jenom pár nájemníků a podobně.
0: Nižší zástavba cihla. Mm-hmm. No, no. A když to bude mít vlastní kotel, tak fajn, ale to je takové, jako to už jsou takové detaily. Jo. No.
1: A pokud tam máte nějaké resty, třeba v rámci jakoby oprav, já nevím, střechy, dluhu na baráku a tak dál, tak to jenom vykomunikovat, nelhat, protože když lžete, Lence Líškové, to nedopadá dobře, jo. Tam prostě
0: říkala,
1: ona si to už potom pamatuje.
0: Ano,
1: tak, jo?
0: A hlavně už jsme toho prochodili tolik, že mám pocit, že už tu realitní licenci bych si mohla taky udělat. No.
1: Jo. Pozor, Lenčan hledá nájem. Oni opravdu jako chtějí kupovat, takže kdybyste věděli o někom, nebo jste to vy, kteří říkáte, jako já už bych to chtěl pustit do světa, tak nám dejte vědět. Teď hele do 9. máme směnu, tak klidně i na WhatsApp 77 66 12 800. Nebo pokud se vám to rozleží, tak Lenča má mail a najdete ho, myslím, že i přes náš web, klidně ho řekni.
0: Ano, Lenka lisková@pohodamedia.cz.
1: No a kdybyste chtěli, tak vy internetoví a generace Z a podobně, doufám, že generace Z už nemá vlastní bydlení, protože to bych tuplem záviděl, tak ještě můžete Lenču najít na Instagramovém profilu.
0: A nebo na Instagramu Lenka on air, ale já myslím, že mě...
1: Jo takhle, já jsem myslel Lenka v teplákách, ne? Nebo
0: Joginka v teplákách, to mám na jogu. Ale oba dva fungují, je to jedno prostě kdekoliv, já si myslím,
1: no,
0: že mě dohledáte.
1: Myslím, že jako, když máme v sobě několik kávy, tak Lenka on air, nikdo jako to vůbec nepojme, jo, takže Joginka v teplákách.
0: Jo, jinak naše zbožné přání je, a to je...
1: Ještě nějaké?
0: Ano.
1: Tak mluv.
0: Ne, to je potom po těch několika měsících opravdu jsme trošku smutní, zoufalí i ze všech těch příběhů, které jsme slyšeli a nebyly pravda a podobně. Takže naše zbožné přání je prostě přijít, koupit od dobrého člověka, od majitele krásný byt, ve kterém budeme šťastní. No. Mm-hmm. Takže a aby to pro obě strany bylo moc fajn, takže a příjemné, protože zatím se to tak nejeví.
1: Takže podtrženo, sečteno, pokud to s vámi nějak zarezonovalo. Proč jsem to řekl, to slovo, no přesně tak. Pokud máte pocit, že někoho takového znáte, kdo by třeba měl něco podobného a chtěl to náhodou prodat, pošlete to zpátky.

0: Krásné ráno s rádiem Čas, 8 hodin 13 minut, 20. květen v kalendáři. No a je ten čas, kdy se díváme vždycky do hvězd. Tak rádi dával si pozor ty minulé hodiny, co tam máš?
1: Bíky jsem vůbec nezavnímal a ulvu bylo něco a okamžitě jsem to zapomněl. Byl jsem sice hrdý na to, že jsem to zaslechl, protože byli někde na konci, ale úplně jsem to zapomněl, takže jako máme co napravovat, ale vůbec. My jsme už avizovali dopředu, že jako to naše dnešní vysílání bude takové jako ryzí, protože jsme to my, ale takové hodně bolavé pro nás, tak nějak jako, no. Že jsme jak, já mám pocit, jako když se rozpadne nějaká stavbička z lega a potom to nějaké dítko se staví, takže to jako nějak vypadá, ale...
0: Víš, jak tomu říká můj Marťa, že jak báclí bagrem, tak já se tak jako trošku cítím.
1: U nás se tomu říká koma.
0: Koma.
1: Ano, že mám jako ranní koma, jo, a podobně. Což já nemám, pocitově nemám, ale z té huby to tak nějak naleze a podobně. Takže žijeme to s vámi za minutu 8:45, co tam vidí Milan.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude energeticky hodně náročné. Na nebi jsou silné hvězdné aspekty problémové, konfliktní, které mají původ v oblasti karmických událostí, což znamená, že na nás budou dopadat důsledky z předchozích dávných rozhodnutí a znova se tak budou nabízet k řešení. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozorozy budou charakterističní svou neústupností až umanutostí. Pany mohou být poněkud nervní a bíkům bude skvěle fungovat intuice. Váhám by se měl dařit ve všem, až sáhnou. Vodnáři budou hýřit energií a tahem na branku a blíženci mohou vydávat větší množství energie, mnohdy však nesprávným směrem. Draci mohou podléhat chmurám a melancholii. Štírům by měla skvěle fungovat hravá sexualita a ryby by měly mít pro opačné pohlaví záhadnou přitažlivost. Lvy mohou zažívat větší množství šťastných náhod. Berani budou disponovat velkou energií a střelci se mohou potýkat s množstvím zmatků a zmatečných událostí. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Když kohout zakokrhá a budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí: Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.

0: Ráno, rádio čas, dobré ráno Moravo, to je skvělá kombinace pro začátek středečního dne.
1: První zpráva, mimochodem, na kterou jsem dneska narazil, pak jsem si to uchoval a pak jsme řešili spoustu věcí, teda letem světem opravdu. Tak letem světem mě zaujal titulek a je to vlastně krásný příběh, člověk se tím musel pročíst. O tom hasičovi jsi to četla?
0: Tak k tomu jsem se nedostala, já mám v Merku jiné.
1: Jo, v podstatě já to nebudu dlouho zdržovat, pán, říkejme mu Alan nebo Ellen, o jak je libo, byl svého času tedy v roli hasiče přivolán k takovému tomu rychlému, nečekanému porodu a odbavil ho, předal dítko tedy potom jakoby porodníkům a potom rodinka odjela, nicméně takhle by to skončilo, jo, v České republice takhle většinou končí.
0: Klasika. Podobně.
1: Nicméně... Já teď považuji Colorado Springs, to je Amerika, ne? To není Austrálie,
0: Amerika.
1: V Americe se občas stane, že oni mají takový ten cit pro patos v tom nejlepším slova smyslu, takže za 2 týdny přivezli holčičku panu hasičovi ukázat.
0: Yeah.
1: A potom, a prý to bylo neplánované, to vzniklo tak, že každé narozeniny se slavily její narozeniny právě u něho na hasičské stanici a tak dál. Ona říkala, že už od školkového věku tohohle pána začala vnímat jako druhého tatínka.
0: A to je
1: prostě
0: hezká.
1: Byla taková symbolika, protože on byl vlastně první muž, první člověk, který na to miminko sáhl, jo, to byl ten první dotek pomyslný. No a takhle to zůstalo až do dospělosti, samozřejmě mladá dáma dneska už studuje, no a tak teď třeba cestoval 1300 kilometrů na její promoci, aby tam jakoby po těch 22 letech dokázal, že prostě to spojení tam pořád je.
0: To je krásný
1: Takže
0: příběh.
1: Pořád, jako i když si občas myslíme o tom, jakoby, o těch pánech tvorstva něco, tak občas ještě umíme překvapit, no.
0: To je krásné.
1: Že i tam nahoře na té planetě, víš, jak nás zkoumají a říkají si, bože, co to je za zvěř, tak se musí občas dojmout, řekni.
0: Ale tohle je krásné, akorát si říkám, že tohle muselo být něco vyloženě unikátního, protože ta situace se podle mě těm lidem stane několikrát. Třeba když děláš takovou práci jako hasiče nebo záchranáře, tak se může stát, že se ti to stane třeba hodněkrát za život a to by ses potom najezdil, že?
1: Miluju jedno video, kdy k takovému jako statnému, myslím, že to byl policista, prostě na stanici tam odpočíval, někde a přijde k němu takový mladý muž, taky takový statně, říká, víte, kdo já jsem? On říká, ne, to určitě bych dohledal a podobně. No on říká, vy jste mi zachránil život, protože jako malý bobek, já nevím, teď jestli byl několika měsíční nebo 2-3 letý, spadl do bazénu a topil se. A právě tenhle pan strážmistr tam skočil a tak se tak objali a podobně.
0: Mně se pak chce brečet, no. Já mám husí kůži.
1: Tak říkám jenom víc takových příběhů, no, v té dnešní divoké době.
0: To je úplně, já tím bych to asi zakončila.
1: No, o toho jsme tady a posíláme je mezi vás. Čas. Rádio Čas.

0: No, dívejte se na to, 8.24, teď jsme přišli, pocitově bylo 6 a říkali jsme si, jako vzhledem k tomu, jak se cítíme, jak se nám stávalo nebo ne, takže to bude taková jakoby horská túra. Zrovna včera jsem viděl, znáš fenomén Asian Express, slavnou soutěž a
1: já
0: podobně?
1: Já jsem o tom slyšela, ale neviděla jsem ani díl ještě.
0: No, tak
1: je to dobrý?
0: Já byl trošku donucen koukat, nicméně jo, je to chytlavé, ale včera jsem právě viděl francouzskou verzi. Jo, už je k dohledání tam, kde si to prostě všichni sledujeme na těch oficiálních internetových televizích. Jak jsem pochopil, tak je to asi velký fenomén, protože to už je 18. řada té francouzské verze. A teda oproti té, ta česká byla Čajíček. Jo, právě jsem si připomněl, že bychom se takhle cítili. Byla to Jáva a místní slavná Sobka.
1: Aha.
0: A ty dvojice, které tam přiběhly, jeden z úkolů byl, že dole museli nabrat, ještě jako to je neuvěřitelné, nějaké síru do pytlů.
1: Aha.
0: A tu ta dvojice musela ty 3 kilometry nahoru v tom jakoby převyšování, jak se to říká, jakoby dotáhnout během několika hodin, jo. Takže sedné výpary, no prostě, když jsem to viděl, tak jsem si vzpomněl, jak jsme se ráno cítili, no.
1: No tak já myslím, že jsme na tom byli trošku líp.
0: Jo?
1: Tak neměli jsme ty sirné výpary.
0: No dneska jsem nic neupustil, to je pravda. A měli jsme vás a dneska nás hřála, nebo taky někdy chladila láska, protože sondujeme, klidně řekni Lení.
1: A čím vás zaujal, nebo na co vás zbalil váš protějšek?
0: Takže kde psát, kde přispívat?
1: Na Facebooku, anebo taky na WhatsAppu na 776612800, no a nevyhli se této otázce taky obyvatelé města Ostravy.
2: Inteligencí.
3: Očima. Sebevědomím. Měl charisma.
2: Bylo to na svůj imič.
1: Tvrdí on, že prý já jsem zbalila ho, tak nevím.
4: Inteligenci.
2: Majetkem.
5: Smích.
6: Mal na to tělo.
7: Oči. A kuchyně.
1: Rozum.
8: Toho, jaká je doopravdy.
9: Zadek a široké, krásné ramena.
10: Oči. Na šperky.
11: Překvapení, když mě překvapí něčím, co já jsem vlastně nevěděla, že chci nebo potřebuju a vlastně chci a potřebuju.
12: Je celkově asi vstřícnost a taková jakoby ta podpora.
13: Sebevědomí.
0: No a přesně tohle chceme, někdy to může být jednoslovně, ale přesně upřímně to, co vám tam cinklo, čím vás přesvědčil nebo přesvědčila.
1: A klidně i nějaký ten příběh, protože na Facebooku jste se nám rozepsali a za to my jsme velmi, ale opravdu velmi rádi.
0: Jinak ňuňáme na dálku a dobrou chuť k snídaní za 8:30.
14: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
16: Toto je.
17: Dobravárt, vezeme vám pračku.
16: A co teď?
17: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
16: No tak to si rozumím.
18: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje Hruška.
6: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
7: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
2: Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
4: Radio Čas. I ty, které milujete.

0: Pohodové probouzení s rádiem Čas, 8 hodin 33 minut aktuální čas a dobré ráno, Moravo, s vámi.
1: Já jsem teď narazil na for, který už jsem kdysi někde říkal, ale tak se nám teď krásně hodí do krámu, tak tím začnu, nebo začneš.
0: No, řekni,
1: možná lepšího.
0: Řekni.
1: Je dobré se soustředit, jo.
0: Dobře.
1: Trenér basketbalistů vypráví, a nevím, jestli kolegovi, říká: "Hele, já jsem měl krásný sen. Zdálo se mi, že jsem se seznámil s nádhernou dívkou. Ona mě pozvala k sobě domů a tam mě seznámila se svým bratrem, který měřil 2,5 metru. Takže ještě jednou. Trenér basketbalistů vypráví.
0: Jo, už to chápu.
1: No, vždyť jsem říkal, že je dobré dávat pozor, no tak jako halo.
0: Ale ten je dobrý.
1: Je dobré, mě
0: se
1: líbí.
0: Já myslím, že by se v Opavě líbil.
1: A já mám pocit, že jsem mu dokonce v Opavě už rok, dva zpátky nějak praktikoval, že docela jako, ale člověk musí dávat pozor, no. Tak to dokončíme, Lení.
0: A právě v Opavě ve víceúčelové hale bude probíhat i dnes semifinále play-off Maxa NBL ligy. A to tak, že dnes od 18 hodin se Opava utká s Aerou Basketball Nymburk.
1: Jsem tady objevil ještě jeden, ale ten je takový slabší, to ne?
0: Řekni.
1: Dobře. Takže tým basketbalových důchodců, jo? Basketbalových seniorů.
0: Dobře.
1: A trenér se ptá: "Kde je Mařák?" A tam se ozve z toho hloučku: "Trefil ho šlak." Aha. Očkrtne. Druhý den: "A kde je Novák?" "Trefil ho šlak." Třetí den se zase ptá na někoho na hovorku. Říkají: "Trefil ho šlak." "Víte co, tak pošlete na polubovku toho šlaka, určitě trefí koš." Jo. Já jsem ti říkal, že je slabší. Já se nesměju ani vnitřně. Jo. A teď se stydím. No, vždycky totiž donutíš se ponítí, že Tlenko Filipová.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Teď něco prásknu, ale nebojte se, nebudou to báby na pavlači, protože jsme včera na pracovní poradě přetřásali i jméno našeho odpoledního kolegáčka Majky Horešla. Nicméně v dobrém, protože Majky prý zmiňoval, teď když slyšíš.
1: No, autora nové knihy o Michaelovi Jacksonovi.
0: Přesně tak, slovenský autor David, ten říká se Bail nebo Bale, nevíme?
1: Já myslím, že se říká Bail, ale nejsem si jistá. Nebo taky nějak jsem to slyšela v těch rozhovorech, co on dává.
0: Knížka se jmenuje Odhalení Michaela Jacksona, vyšla v loňském roce, hodně se o ní mluví, ale pozor, když se většinou napíšou takové knížky, tak to jde tím směrem, jak moc všechno jako prováděl, co všechno dělal, s kým to dělal, proč to utajil a tak dál. Jak jsem pochopil, ta knížka je pravý opak, že vlastně vyvrací řadu mediálních kauz a tak trošku očišťuje jeho jméno. Říkám tak trošku, protože jsem nečetl, ale vlastně, že jde tou takovou jinou cestou, než takové ty memoáry, které nikdo neschválil, si mi rozumíš.
1: Mně se ten záměr té knihy líbí taky a sám autor říká, že on ani sám to nečekal, když se v tom začal šťourat. Ale je tam opravdu velký střet mezi tím, co šlo ven do médií a co se skutečně dělo, nebo jaké poselství Michael Jackson dával tomu světu.
0: No, já se nemůžu nezeptat, tak jako navážu na tuhle knížku a na celou tuhletu, nechci říct kauzu, jakou nejzajímavější pomluvu nebo drb si slyšela o sobě třeba?
1: Tyjo.
0: To je hodno přemýšlení, že?
1: To je hodně přemýšlení.
0: Nebo takhle, slyšela jsi někdy nějakou, jako co vlastně nebyla pravda?
1: Já jsem slyšela spíš nějaké věci, jak jsem se jakože zachovala, ale nebyla to pravda, no.
0: No, něco podobného znám a já si dokonce první takový věm pamatuju ze střední školy. Každý, kdo to musí vnímat nebo pamatuje si po letech, tak ví, že to tak bylo, protože já mám extrémně nízké sebevědomí a na škole jsem neměl vůbec žádné, jo. A já jsem se opravdu lidí bál, já jsem se nekoukal na chodbě ani na do očí a podobně, jo. No, nicméně právě mám pocit, že v tom posledním ročníku někdo řekl, že jsem... Ne, nevím, jestli použili zrovna výraz arrogantní.
1: Jo.
0: Protože to ustrašené, to, které cuká pohledem, bylo jakoby vnímáno jinak.
1: Jo. No,
0: a dokonce barkáty na pracovišti se přiznám, protože já se bojím dodnes pozdravit i některé lidi a interakce s nimi, ale oni si to vykládají jinak třeba.
1: A je to hodně nepříjemné, že?
0: Tak já už ne, to myslím... vím a už to třeba znají, když nás zvou na takové ty team buildingy a podobně, že, že neodmítám ne z arogance, ale jako z velkého strachu potkává takové množství lidí.
1: Myslím nepříjemné, když vlastně ta pomluva ovlivňuje nějaké tvoje fungování a přitom ty víš, že to není pravda a ten člověk, který třeba v podstatě se podle toho chová nebo to o tobě roznáší, tak se tě nezeptá osobně. A to je třeba věc, která mě hodně bolí.
0: Takže ty myslíš, že ty jsem právě chtěl říct, je to pomluva nebo je to vlastně dojem toho člověka, jo? Protože také občas jsme si tady mezi sebou jako řešili dojmy z nějakého člověka, ale asi jsme to jako
1: neposílali dál. To je něco jiného, no. Já jsem zažila i teďka v poslední době i to, že... mě to dělá vyloženě, jako já to dokonce někdy i obrečím, protože vím, že to tak není, ale nemůžeš to vysvětlit, protože ten člověk prostě už dostal nějakou informaci nebo nějak si jede podle něčeho úplně jiného. No.
0: Tak to jen tak, no.
1: Tak ale... Tím pádem právě chci říct, že velký obdiv na lidi, kteří jsou v záři nějakých reflektorů, nebo třeba i to, s čím se musel potkávat Michael Jackson, tak muselo být extrémně psychicky náročné.
0: Ty dva čtvercové reflektory u nás ve studiu Rádia Čas se počítají.
1: Ty se nepočítají.
0: Ale kdybyste chtěli vidět výsledek, ale pozor, ne dneška, protože to byla fakt marnost, jo. Tak televize Relax každé ráno 6 až 8, opáčka třeba o víkendu nebo dopoledne kolem 11, ne?
1: Je to tak.
0: Ranní káva s Rádiem Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Hity, které milujete, Lenča Radim na Rádiu Čas a další muzika je připravená například...
1: Veď příběh nekončí a dále hrám a padám viac než
0: stát. Jako takhle, co si budem povídat v historii různých superstar českých i těch společných československých, mám pocit, že tahle ta asi nejvíc za... rezonovala. V éteru, že byla asi nejúspěšnější a ano. Lidi mají spojenou se Superstar, že jo? Rok 2009.
2: Jo, protože na začátku vlastně vznikla spousta písniček.
0: Ty úvodní písničky byly smutné. No. Veď mě dál! Jo. Nic takového, že jo? A podobně.
2: Tak
0: to, ale to nebyl Pavel Bobek, veď mě dál cestu má, ale nic takového to bylo.
2: Jo, ale takhle to bylo hodně smutné, no. A je to krásné, že jsi to pustil, protože příběh nekončí. Na podzim bude nová řada Superstar 2026 a těšit se můžeme na nové složení poroty.
0: Tak povídej přehání.
2: Napovím ti. Já možná tě popíšu a ty je poznáš.
0: Mm-hmm.
2: Jo.
0: Bude to česká Superstar?
2: No, československá, protože to pojede i na Slovensku.
0: Tak jedeme, no.
2: Takže je to muž, na kterého jsi tam zvyklý a je tam skoro pokaždé.
0: Paolo Habera?
2: Ano.
0: Tak Paolo Habera zůstává, počkej, tak já se budu dávat hlasy.
2: Pak je to dáma, žena, která jede jako perpetuum mobile.
0: To mi napadlo intuitivně dopředu, Eva Farna.
2: Je to muž, syn známé herečky.
0: Ne, ten, no.
2: No, řekni.
0: David Prachař, ne.
2: Ano.
0: Počkej,
2: ne,
0: tak...
2: počkej, jak on se jmenuje?
0: David Prachař. Ne, aha, jo, syn?
2: Syn.
0: Ježišmarja, Kuba Prachař.
2: Ano.
0: Pro boha. Jo, pardon, no jo.
2: Ty by si zmátl i jeho, ne, podle toho, jak se jmenuje.
0: Měl jsem říct to svoje klasické pan Prachař, ano, ano.
2: Ano. A muž, se kterým má Eva Farná duet.
0: Já jsem myslel dítě. Duet, bohužel tam ten ne. Měla s Tomášem Klusem.
2: Napovím ti textem písně. Oči jako ze safíru. Tuhle noc nakopíruj.
0: Pan Safián Meč? Sofián? Je to... Zase něco špatně.
2: A generace za teď úplně leží
0: já
2: pod stole.
0: Vím.
2: Tak teď jsme úplně klesli na největší dno.
0: Jo?
2: No. Ne.
0: Ne?
2: Ne.
0: A jo, počkej, Kalim, Kaylin.
2: Kalim.
0: Jo, no.
2: Kaylin.
0: Ale já se fakt cítím mladý duchem, jo, ale...
2: Ne, to už nikomu nenamluvíš.
0: Takže kde je premiéra?
2: Kalin.
0: Kde je premiéra?
2: No na podzim roku 2026.
0: Fajn, stačí, děkuju, hezký den.
3: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
4: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
5: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
4: Hity, které milujete. Radio
6: Čas. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Edo, zase mám tak těžké nohy.
10: V lékárně jsem koupil Vesvein.
9: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
10: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
11: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
12: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: love you. Tak troška té romantiky, doufám, že ne cynické romantiky, ještě před devátou, protože předáváme slovo kolegovi Alešovi Šklubalovi. Ahoj. Ali, ahoj, Ali. Ahoj.
1: Něco se vrtá.
0: Ne, ne? Já uvažuji, na co se dneska ptáme.
1: Co se vrtá?
0: Jenom, že to byla romantika. Jo, už vím. Pane Aleši, protože vždycky krásně mluvíš o své partnerce a vy jste vlastně nejenom jakoby partneři, ale i dobří kamarádi, kteří spolu tráví čas. Ale v rámci toho seznámení, jako čím tě dostala takzvaně do kolen? Kde bylo takové to finální rozhodnutí? Ježíš, tam tím? Protože ty se tak tvářil. No ne, počkej, tak jako...
2: Já jsem se díval dolů, nebo
0: nebo ne, že šla do kolen. Ne, prosím tě. Čím tě dostala? Já jsem chtěl být, ježišmarja. Já už dneska nemůžu mluvit, fakt.
1: To je dneska celé ráno. Jsme dneska úplně...
2: Já jsem poslouchal, já vím.
1: Primární, no.
0: Čím se ujala?
2: Ne, to myslím, jako, že jste byli hodně otevření a to se mi strašně
1: moc líbilo. Byli jsme velmi. No, já myslím, že jsme naprášili i věci, které jsme
2: nechtěli. Právě.
0: Lenka půjde na matriku za chvilku, jo, taky, jo. No.
2: Ale čím mě dostalo, já jsem byl tak trošku... Já jsem byl do té doby tak trošku, jakoby já řeknu povrchní, jo, já to řeknu, jo, že prostě se díváš na ten obál, jo, teď se díváš tam, díváš se tam, jo, a řekla, že no, to by mohlo šmakovat, jo, a já jsem si na potřetí řekl, když jakože to nevycházelo, že prostě zapojím rozum.
0: No právě, protože teď jsem chtěl dávat pozor, co řekneš, protože to zní jako, že do třetí se vybral ošklivou.
1: No, to vůbec ne.
2: Ale mělo by se to snoubit nebo kloubit jako s tím vnitřkem, jakože co z toho vyzařuje a tak dál, že to není jenom to namalovat si rty, nalakovat lehty a tak dále. Jo, ale že prostě tam něco musí být a samozřejmě jakože moje žena je nádherná. Jo.
0: Je?
2: No, takže i tohle tam musí být a to vyšlo, no.
1: A jak dlouho už jste spolu?
2: My jsme spolu hodně, přes 20 let, člověče.
1: Vidíš, Aleš zapojil nejenom to, ale i rozum a přes 20 let?
2: No.
1: To je taková hezká rada.
2: A já mám pocit, že i ty jsi o tom mluvila. Jakože podobně, jakože jako potřebuješ ten hlubší ponor a nejenom takovou tu, jo. Jo?
0: Dneska používáte nevhodné výrazy.
1: Ale ano, a Ali tím
0: manželka, která šla jako do třetice do kole.
2: Na co si teď myslel s tím hlubším ponorem?
1: Ale to myslel jako do
0: osobnosti. Se tvářila, já to slyším všude vždycky.
1: On to myslel do osobnosti a do toho, že je to vlastně celkový balíček, kdy to funguje všechno prostě, no.
0: Tak prosím vás, vypište, vy nahrávejte, když tak se nechejte vzkřísit kolegy, pokud to už to nezvládli, a Facebook a WhatsApp jsou vám k dispozici, naše číslo je
1: 776612800.
2: Ty dvoj významy.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně?

0: S komplikacemi musíme počítat i v Kroměříži v ulici Kojetínské. I tady se srazila dvě osobní auta. A vážná nehoda se stala v Rožnově pod Radoštěm v ulici Hradišťko. Tady osobní auto srazilo chodce. Na místě jsou záchranáři.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Drahé pohonné hmoty zvyšují zájem o elektromobily. Parkoviště u terminálu Hranečník v Ostravě je už spoplatněné. Hokejisty čeká dnes odpoledne utkání proti Itálii. Dobré středeční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Zájem o elektromobily v Česku rychle roste. Vedle rekordních registrací nových vozů stoupá i dovoz ojetin. Může za to i zdražování pohonných hmot a přibývá i řidičů, kteří můžou k dobytí auta použít elektřinu z vlastní fotovoltaické elektrárny.
1: Morava aktuálně.
0: Parkoviště u dopravního terminálu Hranečník v Ostravě je nově spoplatněné. Za stání tu řidiči zaplatí 10 korun za hodinu, maximálně však 60 korun denně. A ti, kteří využívají MHD, tu dají za celý den jenom 10 korun. Jihomoravský kraj letos spouští oblíbený program na podporu venkovských prodejen. Letos má na jejich záchranu vyčleněno 3 miliony 800 tisíc korun. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Obchody na malých vesnicích jsou často i společenským centrem, kde se lidi potkávají. Bez podpory by ale mnoho malých prodejen v obcích do 1000 obyvatel zaniklo. Cílem dotačního programu je tak udržet kvalitu života na venkově. Dotace míří tam, kde v obci funguje pouze jedna jediná prodejna potravin.
1: Rádio Čas, sport.
0: České hokejisty čeká dnes na mistrovství světa další soupeř. Hrát budou s Itálií. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Zápas začne už 20 minut po 16. hodině. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude dneska skoro jasná až polojasná. Místy nás čekají přeháňky, objevit se můžou ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty se odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 19 do 22 stupňů. Tolik zprávy, po 9. hodině pokračuje středeční, teď už dopoledne, Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Seda půlka pracovního týdna, ano, na obloze modrá jako ze žurnálu. Ono se říká, že maličkosti dělají největší radost, takže ať to platí. Jinak já jsem tady ve studiu před malou chvíličkou zatahoval žaluzie, ne protože mi vadí sluníčko, ale na monitoru není nic, já řeknu prd vidět, no. Tak jinak Rádio Čas, Aleš Ješklobal, vaši parťáci do dnešního dopoledne. Já se těším na dnešní debatu moc, protože bude ze života, bude upřímná a bude to spousta skvělých romantických příběhů. Takže i já se zeptám, na co vás zbalil váš protějšek. Třeba Lucka píše, přijel mi smontovat nábytek a ujel 240 km, aby mi pomohl. 240, 240 plus, že jo, tak to je 500 km. To už je výzva, to už je výzva. Takže pište, prostě budeme vysílat společně romanticky vzpomínat.

0: Tak dneska na Rádiu Čas máme romantické téma, na co vás zbalil váš protějšek. Já tady mám jeden takový krásně borůvkový příběh, píše Zdena. Zdena píše, manžel mě zbalil na borůvky. Seznámili jsme se přes Seznamku, když jsme se poprvé viděli. Donesel mi 2 kila borůvek, takže dohromady nastaly borůvky. Borůvková láska, tak jo, Zdenko, děkujem. Broňa píše, přesně si to pamatuju, byli jsme na hokej, tenkrát to bylo derby Vsetín Valmes. No a kvůli prodloužení ujel vlak. Můj manžel byl známý tím, že po domluvě tedy rozvážel lidi domů a v té době jsem věděla, že tedy půjdu za ním, ať mě odveze také. V autě jsem mu dala telefonní číslo, to jeho jsem si nevzala, ale potom celý týden byla nervózní jak sánky v letě, no a čekala, jestli se ozve. Ozval se. Od té doby jsme spolu už 15 let, neměnila bych. Byla to dvojitá výhra, jak v hokeji, tak pro nás. Krásný příběh. Já bych to viděl ještě na hlasovku, je s námi Marek, takže Marku, i vy romanticky, jak to bylo u vás?
1: Promiň, co má zaujalo? Vystoupil jsem z výťahu, pozrel jsem jej do očí a tam se jej točili ty radostné oblačiky a potom, když se otočila a zavrtila bočkom, tak to bylo jasné a postupně jsme si začali rozumět aj jinak a už jsme spolu 3 roky a já jsem maximálně spokojný a miluji moju Evičku. Krásný den, prajem všetkým a šťastný návrat. Marek.
0: Marku, moc děkujeme, mě ta slovenština chybí a moc mě baví, tak je taková krásná, jo, zavrtěla bočkom. Pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, já za chviličku pozvu do kina, tedy do filmového světa s Tomášem Michalíkem. No a dneska po 18. je to na Film Time. Takže zapomeňme na hokej, prostě půjdeme s Tomášem do kina. Tak a za pár minut samozřejmě také pár skvělých akcí, na kterých se dobře pobavíte. Teď jdeme na hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Přijďte si užít havířovský čaj o 5. s Rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov@city.cz.
4: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
2: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete.

0: Diety je věčné téma, kdo by neskusil, že jo, ten konečný efekt je většinou, no, víte, kde. Já tady dám 3 tečky. Ale jak zdravně hubnout? Tady bych měl tip, doktor Evžen Machytka poradí, jak na zdravé hubnutí. Jeho pořady na televizi Relax každou středu od 16.55, to znamená i dneska, no a v repríze potom po 14. hodině v sobotu. Tak já si vždycky říkám, léto klepe na dveře, proč to neskusit, ať jsme doplavek šik. Ale teď už náš tým, Lenka, Radim, dneska se přidal i Honza. Je to tým pro Víš, nevíš a klidně, když je doplníte, nemám nic proti.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Tak jo, tak jedeme dál. V roce 1929 vznikla v Praze UNIMA. Je to mezinárodní organizace, která má po 70. nebo od 70. let už sídlo ve Francii, ale vznikla u nás. UNIMA. Koho UNIMA sdružuje? Mimochodem ten název vychází jako z francouzského názvu, takže to neřešte, nic vám to neříká.
4: Ne.
3: Tak buď to loutkaře, nebo skláře, obuvníky.
4: Já bych taky zkusila skláře.
3: No, jsou to ti loutkaři. UNIMA, to M bylo to marionet a podobně.
4: Aha, jo, takhle.
3: Děcka, v roce 1895 byl spisovatel Oscar Wilde odsouzen na 2 roky. Za co?
4: No za homosexualitu, ne?
5: Jo, on někoho znásilnil, ne?
4: Ne,
3: on jen miloval.
5: Ježiš, no teď jo.
3: Takže v roce 1902 Kuba oficiálně přijala novou vlajku. Jaké má barvy?
5: Zelenou a žlutou, ne?
4: Ne, jo, ne.
3: Já nehnu ani brvou.
4: Kuba je modrá.
5: Já tam cítím zelenou a žlutou, já se nemůžu pomoct.
4: Zelená a žlutá je Brazílie, podle mě.
5: A Kuba byla moje andulka taky ještě.
3: Tak buď to barvy vlastně české vlajky, červená, modrá, bílá, nebo bílá, žlutá, červená, anebo bílá, červená, zelená.
5: Tak ta zelená, bílá, červená, zelená, ne, aspoň trochu
4: stejné,
5: ta zelená.
4: Ne, ona má stejné barvy jako naše vlajky. No, já bych řekla, že nebylo to nejhorší, víš, ne.
5: Já jsem se bavil a to je co říct u mě.
3: Bylo to krásných pocitově 26 minut a já děkuju Honzi krásnou směnu a ti to
5: hezký den.
1: Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Dnes nás bude provázet obloha plná sluníčka. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, přes den se ale místy mohou přidat i slabé přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni. Na horách pak naměříme kolem 15 stupňů Celsia.
7: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete. Something

0: Rád je čas váš dopolední parťák, upřímně, také si rád večer sednu k telce, vyčistím hlavu a nedávno jsem četl, že pokud se v dnešní době tedy zeptáte na filmy, které jsou nejlepší ze všech, tak většina z nich bude z 90. let. Jak vypadá takový ten pomyslný žebříček těch nejlepších filmů ve světovém měřítku? Tak do první pětky se dostaly tyhle perly: Pulp Fiction, Forrest Gump, Zelená míle, Sedm a Vykoupení z věznice, Shawshank. Možná jste neviděli, tohle stojí za to. No a pozor, filmový svět se vám také otevře i dneska po 18. hodině s Tomášem Michalíkem. Je to Film Time a i ten vás rozhodně bude bavit. Takže nenechte si ujít a budou vás bavit i akce, na které vás rád pozvu.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Tento čtvrtek od 17 hodin je tady pozvánka pro všechny ženy do restaurace Radnice v Havířově na přednášku doktorky Dobošové. Je to přednáška s názvem Včas odhalit znamená včas léčit. Dozvíte se spoustu zajímavých informací spojených s prevencí závažných onemocnění v gynekologické ambulanci. Vstup na tuhletu akci je zdarma. No a tento pátek a sobotu budou bavit města Orlové. Těšte se na dva dny skvělé zábavy, atmosféry a hvězdní hostů. Tady vystoupí Adam Iši, Ben Kristoval, Pam Rabbit, Verona, Tomáš Klus, No Name, Vypsaná fixa, Lipo a spousta dalších. Tahle akce bude určitě stát za to. Takže skvělé zážitky už dopředu a teď z rádia Čas zpátky hity, které milujete.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám tento týden.

0: Kaufland.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
9: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
5: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ten pohled za okno na modrou oblohu doslova nabíjí a já k tomu ještě přidám i ty, které milujete, ať si prostě den, ten dnešní den krásně společně vyladíme. No a pozor, máme opět jedno prvenství ve světě, co Česku se podařilo, víte ode mě, za pár minut, klidně si za tu dobu můžete tipnout. Od Aleše Šklobala vydařený den, no a jdeme na nejnovější zprávy s Honzou Gavelčíkem, bude 10 hodin.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Allegro Smart Weeks už běží.

0: Tak Allegro. Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
4: Aktuálně se zdržíme ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. V ulici Zámecké osobní auto tady narazilo do svodidel. Nehoda se řeší taky v Kroměříži v ulici Kojetínské, kde se srazila dvě osobní auta. A vážná bouračka se stala v Olomouci v ulici Hinajzově. Tady osobní auto srazilo chodce, na místě zasahují záchranáři.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Správa železnic chce více bojovat proti sebevraždám. Na zlínskou muzejní noc nás zaveze historický autobus. Basketbalisté Nymburka můžou už dnes postoupit do finále. Dobré středeční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Na českých železnicích se dál umírá ve velkém. Loni na kolejích zemřelo přes 220 lidí a z toho více než 3/4 byly sebevraždy. Správa železnic proto spustila preventivní kampaň. Tam, kde se umírá nejčastěji, umístila cedule s krizovou linkou.
5: Morava aktuál.
4: Karviná podporuje sociální oblast a i letos tak rozdělí více než 9 milionů korun organizacím, které ve městě zajišťují sociální a návazné služby. Více nám k tomu doplnila mluvčí radnice Monika Danková.
6: Město vyhovělo 55 žádostem o dotaci. Žádosti posuzovala sociální komise, která hodnotila především potřebnost jednotlivých služeb i počet klientů. A zaměřila se také na to, jaký má služba skutečný dopad na lidi v Karviné a jak je pro ně důležitá.
4: Zlín se chystá na galerijní a muzejní noc. V pátek se do ní zapojí Muzeum jihovýchodní Moravy, Krajská galerie výtvarného umění i řada dalších galerií a institucí ve městě. Návštěvníky bude mezi jednotlivými místy vozit historický autobus.
5: Rádio Čas, sport.
4: Nymburští basketbalisté potřetí porazili v semifinálové sérii Opavu. Na jejím hřišti vyhráli 95-67.

0: bazén online.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Byli jste super kalifragilistik expialidózní.
3: Tak to bylo krásné.
4: On zohodí se teď, že to bylo fenomenální?
3: Ne.
4: Já taky myslím.
2: Fenomenální výkony hlavně po ránu mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

0: Tak zase se můžeme pyšnit jedním nej a není to to známé, co Czech to muzikant nebo zlaté české ručičky, ani ty ponožky v sandálech, anebo ty řízky na dovolené, ale zkuste si tipnout, co by to mohlo být. Za chviličku to víte, za chvíli také tip na skvělý basket a naše téma, na co vás zbalil váš protějšek. Tak já už zase očima lovím a budu na Facebooku Rádia Čas a Miluška tady napsala. Stačila jediná SMSka. Monika píše, já zbalila jeho, anebo Soně, to dopadlo tak, takhle, dobře se s ním povídalo a prostě to nám sedlo a zůstali jsme spolu. Já jsem už také přemýšlel o tom, že zábavní muži, a to se říká navíc, že mají takzvanou zelenou u žen, protože když umíte bavit, tak to vyhráváte na celé čáře. No ale možná to byla také jedna z věcí, proč jsme si se svou ženou takzvaně sedli. Dobře, Facebook, WhatsApp, přidejte se krásně romanticky, já hraju z Rádia Čas a budu to rovnou hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Já vždycky říkám, že když jsme na stadionu a nebo v hale a hraje se basket, házená a tak dále, tak je to vždycky lepší zážitek. Prostě z té televize to není ono. A tak já vás budu lákat a možná to využijete, protože fotbalový klub MFK Havířov zve všechny fandy na další domácí zápas 4. Moravskoslezské fotbalové ligy. Hraje se v neděli 24. května od 10:45 dopoledne. No a havířovští přivítají fotbalisty Zábřehu na Moravě. Jinak fandové basketu opět pozor, opavská palubovka i dnes ožije semifinále playoff a do opavské haly zavítá podobně jako včera Era Basketball Nymburk. Zápas startuje v 18 hodin, takže přijďte podpořit skvělý basket, prostě každý fanda se tady počítá. Tady se rozjede opět to žluté peklo a já tomu věřím. Tak jo, tak to byla pozvánka za sportem, možná jsem vás zlákal, právě k tomu dodám skvělé sportovní zážitky. No a mám tady také něco pro naše uši. A to jsou hity, které milujete z Rádia Čas.
0: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
6: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje Hruška.
10: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
11: KP Revital CZ. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Rádio Čas.

0: Na co vás takzvaně dostal váš protějšek? I já se na to ptám z Rádia Čas, protože je to dnešní téma a Jana píše, jen tak stál za mnou na koncertě a druhý den už jsme byli spolu. Tak to je, Jano, takové to osudové setkání, to je v té jedné chvíli na stejném místě prostě dva lidi, kteří tam měli být. Erika píše, nejdříve jsme si pár týdnů psali a pak šli na rande a nejvíce mi dostal jeho úsměv, ten funguje na pořád. Občas ztratím řeč a to je u mě už co říct. Jinak je krásné, jak se ke mně chová a všechno, co umí, je toho spousta. Tak jo, tak hodně lásky, hodně romantiky, pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas a klidně i hlasovku 77 66 12 800. No a pozor, Češi mají opět jedno prvenství, v čem jsme předběhli svět. A o co tedy nám jde v tom prvenství? Za chviličku to víte, teď je tady předpověď a samozřejmě dál hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes nás bude provázet obloha plná sluníčka. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, přes den se ale místy mohou přidat i slabé přehánky. Víme,

0: Rádio Čas je vaším dopoledním parťákem, jsem moc rád, že u vás hrajeme a opět máme jedno nej. Rád to vykřičím do světa, protože Češi jsou prý podle posledních průzkumů nejvtipnějším národem na světě. My se smějeme i situacím, nad kterými by se jiné národy ani nepousmály a hlavně se dokážeme zasmát sami sobě. A to nám pomohlo vyhrát nad ostatními ve světě. A nejvíce se dokážeme zasmát vlastním chybám a to třeba svět nedokáže. Podle odborníku nám to pomůže od stresu a řešíme se tím třeba i nejistoty. Ono úsměv, tak s tím jde všechno líp. A já tady mám jednu ze života, a tak jsem si říkal, že už se dneska ptáme, jak jste se seznámili se svým protějškem, tak jedna z toho manželství, jo, jestli ji znáte. Manželství je takový celoživotní workshop. On work a ona shop.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Edo, zase mám tak těžké nohy.
5: V lékárně jsem koupil Vesvein.
4: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
5: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
4: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
6: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
7: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
8: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Jak se říká, po správném obědě nesmíme dopnout kalhoty, a tak obědovka Rádia Čas to určitě jistí. Za chvilečku doručím z Rádia Čas pizzu a bude to možná do vaší firmy. Buďte ve střehu, mobily po ruce. Od Aleše Škobala pohodovou středu, no a mám pro vás nejnovější zprávy s Honzou Gabelčíkem. Bude 11.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
8: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv, a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Havířově v ulici před tratí. Osobní auto zde srazilo chodce. Nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz ve Vsetíně v ulici Rokitnice. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Záchranáři zasahují také v Olomouci na Hinajsově ulici, kde je jeden jízdní pruh uzavřen. Osobní auto tady srazilo chodce. A v Brně jsou dopravní komplikace na Žabovřeské ulici, kde je neprůjezdný jeden jízdní pruh. Policisté tady vyšetřují nehodu náklaďáku a osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Za dálniční známky příští rok připlácet nebudeme. Ostravští dobrovolní hasiči mají nové cisterny. Fotbalisté Jablonce a Karviné se utkají ve finále domácího poháru. Dobré středeční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Ceny dálničních známek se příští rok zvyšovat nebudou. Ministerstvo dopravy ruší automatické valorizace. Slibované zrušení slev pro elektromobily ale z návrhu vypadlo. Hrozilo by totiž ohrožení dotací z Evropské unie.
10: Morava aktuál.
11: Dobrovolní hasiči v Ostravě mají nové cisterny. Získali je celkem 4 jednotky, a to v Radvanicích, Koblově, Heřmanicích a Antošovicích. Další 3 jednotky auta dostanou v následujících měsících. V Kroměříži bude parkování jednodušší a přehlednější, a to díky informačním panelům. Radnice nechá chytrým systémem monitorovat parkoviště ve městě. Podrobnosti dodává místostarosta Jan Hebnar.
12: Město Kroměříž tyto parkovací cedule nemělo. Do konce června se ta situace změní a budeme instalovat první parkovací cedule, které budou aktivně ukazovat počet volných parkovacích míst. V první fázi budeme měřit počet parkovacích míst na Velkém náměstí a na Rigrově náměstí. A pokud se to vyhodnotíme tak, že to skutečně přispívá k usnadnění parkování v Kroměříži, budeme dál tento systém rozšiřovat například na Bejvanovské.
10: Rádio Čas, sport.
11: Fotbalisté Karviné a Jablonce se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Molkapu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Hrát se začne v 18 hodin. Taky dneska odpoledne se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by měla být skoro jasná až polojasná. Sem tam může slabě sprchnout, objevit se

0: Ne, taky myslím.
1: Fenomenální výkony hlavně po ránu mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

No, s 11. hodinou na rádiu Čas vždycky platí. Připravte se žaludky, zapněte chuťové buňky, vytáhněte soutěžního ducha. Přichází legendární klání o obědy z obědovky. Ano, obědovka Rádia Čas připravená, stačí troška štěstí ladit Rádio Čas a pizzu vezeme třeba do vaší firmy. Buďte ve střehu. Hotel Šešklobala, ať to platí, ať to hlavně klapne a tahle ta hodina ať pořádně chutná. Stejně jako hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které

0: Na co jste takzvaně zbalili svůj protějšek, co cinklo? Tak další příběhy jsou tady u nás ne na Facebooku, ale také WhatsAppu a já určitě vykřičím do světa další. A píše Ali svůj romantický příběh, jak to tedy bylo. S mým mužem Pavlem jsme se seznámili vtipně před kostelem svatého Pavla a já měla tehdy sluneční brýle a la Naďa Urbánková. A na ně jsem ho vlastně dostala, jelikož jsme spolu doteď. No, tak se podívejte, co dokážou obyčejné brýle. Hanka píše, ano, samozřejmě si ten příběh vybavuju, když jsem si řekla k sakru, to je ale skvělý chlap a s ním musím být. Už ani nevím proč, ale napsala jsem mu SMSku, že toho bylo v práci na mě hodně. On mě hned po práci čekal, tedy s kafem před tedy naší firmou, chlebíčkem a také kytkou. Strašně mi to dojalo a já věděla, že je to přesně on, že s tímhle chlapem chci být. Tak jo, já se těším na další příběhy, pište Facebook, WhatsApp, rádio a čas. Máte-li chuť na hlasovku, klidně 776 12 800. A všichni asi máme chuť na muziku, tak jedeme dál, hity, které milujete z rádia čas.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Toto je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Kvíny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
7: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
8: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: And I'll write your name.
1: Už máte lístky na mega koncert Rádia Čas, stále vyberete ty nej podle svého gusta a line-up je famózní. Letos s legendou skupinou Europe zastaví se v rámci svého turné k jejich albu Final Countdown. Z něj samozřejmě musím dát ukázku. Hrát budou více než hodinu a k tomu špička naše hudební scény, třeba David Koller. Naším hudebním gratulantem bude Petr Janda s Olympikem. A také Leny se speciálním hostem, a to je Marpol. Takže platí další oslavy, tedy narozeniny Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Moc se na vás těšíme. Tak a tady jsou další tipy na akce, které nejen pobaví, ale také poučí.
2: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
1: Tento čtvrtek od 17 hodin je tady pozvánka pro všechny ženy do restaurace Radnice v Havířově na přednášku doktorky Dobošové. Je to přednáška s názvem Včas odhalit znamená včas léčit. Dozvíte se spoustu zajímavých informací spojených s prevencí závažných onemocnění v gynekologické ambulanci. Vstup na tuhletu akci je zdarma. No a tento pátek a sobotu budou bavit nej města Orlové. Těšte se na dva dny skvělé zábavy, atmosféry a hvězdní hostů. Tady vystoupí Adam Míši, Ben Kristoval, Pam Rabbit, Verona, Tomáš Klus, No Name, Vypsaná Fixa, Lipo a spousta dalších. Tahle akce bude určitě stát za to. Takže skvělé zážitky už dopředu a teď z Rádia Čas zpátky hity, které milujete.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes nás

0: Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas startuje obědovka, žádné instantní nudle, ale ve hře jsou poctivé obědy. I dnes voňavá pizza do vaší firmy. Ani já jsem to nevydržel a přiznám se, že dneska na pizzu s rodinkou vyrazíme, že už jsme dlouho neměli. Tak vy ji máte samozřejmě od nás zdarma, poukaz je tady na stole, leží tady přede mnou a telefon samozřejmě na monitoru. A volat budu do jedné výškovské firmy a zvednout by měl telefon pan Alois. Tak já věřím, že už nás třeba poslouchá ve firmě a že se řekne, tak fajn, tak dneska baštíme s Rádiem Čas. Ať to proběhne, já dovolat na telefonní číslo do vybrané firmy a je to 7 a ještě 5 a ještě 8. Tak, jdu to vyzkoušet.
2: Je nám líto, ale s volaným číslem se nyní nelze spojit.
1: Aha, dobře, tak já to vyzkouším ještě jednou, to už se nám kolikrát stalo, že na poprvé to nevyšlo, ale na podruhé třeba ano. Takže já to vyzkouším ještě jednou a je to 7, 7, 7. Tak, 7, 7, 7, 5, 5 a ještě 8, 7, 8 na podruhé.
2: Je nám líto, ale s volaným číslem se nyní nelze spojit.
1: Takže bohužel. Takže to nám nevyšlo, škoda. Takže, chyba lávky. Pizza se bude převádět do dalšího dne s obědovkou a je to velká škoda, že když se přihlásíte do obědovky Rádia Čas, tak je potom to nevyzvednout si tu voňavou pizzu pro sebe, pro své kolegy. Tak trošku taková ta chuťová chybička, ale tak věřím, že třeba je tam na druhé straně porada, nebo já nevím, něco se ve firmě stalo, nebo ten člověk musí vyjet mimo firmu a tak dále, nemůže zvednout telefon. Dobře, rozumím, dneska obědovka nevyšla, ale každopádně zítra hrajeme znovu a věřím, že to bude na první dobrou.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
4: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
5: Partnery akce jsou
6: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
5: Hity, které milujete.
7: Radio Čas.
8: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
11: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
12: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dneska na rádiu Čas Romantika, kam dohlédneš, a já nevím, jestli Majky patří mezi ty romantické typy nebo ne. Ahoj.
1: Čau, já bych řekl, že jo, že já jsem romantik.
0: Fakt, jo.
1: Ano, podle mě ano, podle mě
0: ale
1: ano.
0: Tak řekni, jak to cinklo, jo, u tebe, tvoje přítelkyně.
1: No, já to ještě nemám nějak, že bych měl partnerku, ale já jsem vlastně ani balit nemusel. Ona se tak nějak jako ulovila mě, tím, že mě potkala na akci, kde jsem byl jako DJ, moderátor, tak tam za mnou přišla, oslovila mě a skončilo to tak, že jsme se začali potom povídat a vlastně mi okouzlila tím, jaká je, jak se vedle ní cítím. Bylo takové fascinující, milé, příjemné. Takže u mě to bylo asi takhle tak. Naposled.
0: Kdybych se zeptal, to možná nevíš, já to nevím.
1: No, já jsem zvědav,
0: jak to cinklo u ní, že si něco dobrého uvařil, nebo
1: no to já musím zjistit, čím jsem vůbec okouzlil já. Ale to přesně tady tohle to vaření a tady tyhle věci následovaly potom, abych to udržel, tu laťku. No.
0: To já bych se netroufil, to já bych spíš odháněl tím vařením. Jo, no, jasně.
1: Tak mě to baví, já vařím rád.
0: Takže pište romanticky, my budeme hrát hity, které milujete. Teď tady máme aktuální zprávy a bude právě poledne.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken

0: května. Kaufland.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5 599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6 999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Pro výrobní závod Gates v

0: Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v obci Havířov na ulici před tratí, kde se bouralo. Nehodu nám hlásí Brno z ulice Žabovřeská a také Olomouc z ulice Hinajsova. I tady tak dávejte pozor. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Přijímací zkoušky na vysoké školy čekají změny. Zámecký park v Ostravě Porubě prochází proměnou. Nemocnice ve Vyškově zrekonstruovala dětské oddělení. Pohodové poledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Přijímací zkoušky na vysoké školy čekají změny. Ministerstvo školství totiž plánuje zrušit celotesty a místo toho by si přijímačky připravovaly sami školy. Ty jsou ale proti. Jednotné testy jim prý výrazně usnadňují výběr studentů a zavedení vlastních by pro ně znamenalo vyšší administrativní, personální a finanční zátěž.
3: Morava aktuálně.
2: Zámecký park v Ostravě Porubě prochází velkou proměnou. Hlavním cílem je změnit funkčnost místa a vytvořit prostor, kde se budou lidé setkávat a odpočívat. Více nám k tomu řekl mluvčí radnice Martin Otipka.
4: Revitalizace zahrnuje výsadbu stromů a keřů, nové veřejné osvětlení a obměnu mobiliáře. V parku budou nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, ohniště a informační tabule. Celá novým prvkem, který v parku vznikne, bude altán. Půjde o přístřešek, který je určen k různým kulturním a volnočasovým aktivitám.
2: S dokončením se počítá letos na podzim. Nemocnice ve Vyškově zrekonstruovala dětské oddělení. Mezi změnami je například snížení počtu lůžek, větší otevřenost a prosvětlenost celého oddělení. Rodiče také mohou trávit s dětmi celou dobu na pokoji.
3: Rádio Čas, sport.
2: České hokejisty čeká dnes na mistrovství světa další soupeř. Hrát budou s Itálií. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Zápas začne už 20 minut po 16. hodině. Příští den bude polojasný až oblačný, místy se můžou přidat slabé přeháňky, ojedinělé bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Byli jste super kalifragilistik expialidózní.
7: Tak to bylo krásné.
8: On zohodí se teď, že to bylo fenomenální?
7: Ne.
8: Taky myslím.
6: Fenomenální výkony.

0: Rádiem Čas máme po 12. hodině a od mikrofonu ze studia Rádia Čas už vás v tuto chvíli opět zdravím, já Mirek Grešl. No a se mnou samozřejmě hity, které milujete. Včera po 12. hodině jsme tady měli speciálního hosta a já můžu prozradit, že i dneska tady dorazí můj dlouholetý známý René Kuboš, bývalý moderátor rádia, který si splnil sen a dnes létá jako dopravní pilot letadel, což vy, kteří posloucháte pravidelně a víte, že já si dělám pilotní průkaz. Pro mě je velká čest, že tady dorazí. A podíváme se nejen do zákulisí létání, ale také na to, jaké to je vyměnit mikrofon za kokpit. Tak s námi rozhodně zůstaňte a věnovat se budeme také dnešnímu tématu. Ptáme se, na co vás zbalil váš protějšek. A já už si teď pročítám komentáře na Facebooku a na WhatsAppu a je se rozhodně na co těšit. Spousta krásných věcí píšete. Děkujeme za to, pište dál. WhatsApp 77 66 12 800. Teď už muzika.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Držíte vlny Rádia Čas, my jsme za to rádi, máme tady střed týdne, tak si pojďme trošku prověřit znalosti a dovednosti, mrkneme se do našeho ranního programu, dobré ráno Moravo. V něm, tak jako každý všední den od pondělí do pátku, i dnes probíhalo Víš nevíš. No a bavili jsme se třeba o roce 1929, o dnešním dnu, kdy v Praze vznikla UNIMA a my se ptáme, koho tato organizace sdružuje. Tak schválně, věděli byste? Pojďme se podívat na to, jak odpovídali naši ranní moderátoři.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš? Nevíš?
2: Tak jo, tak jedeme dál. V roce 1929 vznikla v Praze UNIMA. Je to mezinárodní organizace, která má po 70. nebo od 70. let už sídlo ve Francii, ale vznikla u nás. UNIMA. Koho UNIMA združuje? Mimochodem ten tak název nápovědy, vychází jako z francouzského názvu, takže to neřešte, nic vám to neříká.
3: Ne.
2: Tak buď to loutkaře, nebo skláře, obuvníky.
4: Skláře
3: bych zkusila. Já bych taky zkusila skláře.
2: No, jsou to ti loutkaři. UNIMA, to M bylo to marionet a podobně.
3: Aha,
2: no,
3: jo, takhle. No.
2: Děcka, v roce 1895 byl spisovatel Oscar Wilde odsouzen na 2 roky. Za co?
3: No za homosexualitu,
4: no.
3: Ne?
4: Jo, on někoho znásilnil, ne?
3: Ne.
2: Ne, on jen miloval.
4: Ježiš, no teď jo, jo, jo, jo.
2: Takže v roce 1902 Kuba oficiálně přijala novou vlajku. Jaké má barvy?
4: Zelenou a žlutou, ne?
3: Ne. Jo, ne.
2: Já nehnu ani brvou.
3: Kuba je modrá.
4: Já tam cítím zelenou a žlutou, já si nemůžu pomoct.
3: Zelená a žlutá je Brazílie, podle mě.
4: A Kuba byla moje andulka taky ještě.
2: Tak buď to barvy vlastně české vlajky, červená, modrá, bílá, nebo bílá, žlutá, červená, anebo bílá, červená, zelená.
4: Tak ta zelená, bílá, červená, zelená, ne, aspoň trochu
3: stejné,
4: ta zelená.
3: Ne, ona má stejné barvy jako naše vlajky. No, já bych řekla, že nebylo to nejhorší, víš, nevíš.
4: Já jsem se bavil a to je co říct u mě.
2: Bylo to krásných pocitově 26 minut a já děkuju Honzi, krásnou směnu a ti to.
4: Hezký den.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
9: Přijďte si užít havířovský čaj o 5. s Rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
10: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
11: KP Revital.cz. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
12: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
13: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
14: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Parťáka vám v tuto chvíli dělá Rádio Čas a pojďme se podívat na dnešní téma. My se ptáme, na co vás zbalil váš protějšek, máme tady spousta romantiky. Já už svůj příběh dneska sdílel, ale pojďme se podívat na ty vaše, které píšete v tuto chvíli na Facebook. Tak napsala třeba Božena, my jsme se seznámili nějak tak, že jsme si začali psát, nejdříve jako kamarádi, pak jsme spolu byli na výletě, začali jsme spolu pracovat v práci, ale každý na jiné směně a já se strašně těšila, že každý den jsme se viděli alespoň na chviličku. Získal si mě právě tím, že mi rozumí a naslouchá mi a je to přesně ten člověk, kterého jsem hledala celý život. Krásný příběh. Další pěkný příběh píše také Lucie. Ten mě trošku i pobavil, napsala: přijel mi smontovat nábytek do nového bytu a jel 240 kilometrů, aby mi s tím pomohl. Spousta pěkných příběhů píšete, budeme se tomu ještě věnovat. Klidně nahrajte hlasovku na WhatsApp 77 66 12 800. No ale teď už další hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes nás bude provázet obloha plná sluníčka. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, přes den se ale místy mohou přidat i slabé přehánky, výjimečně.

0: Vaďte. Rádio Čas.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Posloucháte Rádio Čas, středeční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a vy, kteří posloucháte pravidelně, tak už možná víte, že se aktuálně dělám pilotní průkaz a proto mě také těší, že ve studiu můžu přivítat člověka, který mě hodně inspiroval, protože vlastně začínal úplně stejně jako já u mikrofonu v rádiu a dnes sedí v kokpitu dopravního letadla jako pilot, a to René Kuboš. Rendo, ahoj.
1: Ahoj, zdravím tě, ahoj, dobrý den.
0: Ty jsi vlastně prošel docela zajímavou cestou, jak jsem říkal, od rádia až do kokpitu dopravního letadla, tak kdy přišel ten moment, kdy jsi řekl, jo, teďka zkusím být pilot?
1: No, abych byl úplně upřímný, tak to bylo vlastně po rozvodu.
0: Takhle, ne, životní změna.
1: Ano, životní změna, tak jsem si říkal, bylo mi 26, asi, že je ten správný čas, protože jsem samozřejmě moc dobře věděl, jak dlouho to trvá a hlavně kolik to stojí peněz, tak bylo mi 26, zašel jsem si na letiště, udělal jsem si takový jako vyhlídkový let s kamarádem, abych věděl vlastně, jestli vůbec to dám, jestli mi nebude špatně. No a po přistání jsem věděl, že to je přesně ono, co chci dělat, tak jsem podepsal smlouvu, psal jsem se ďáblu a už jsem jako v tom byl chycený jako ryba v síti.
0: A nebylo cesty zpět.
1: Nebylo cesty zpět, ano, no. Tak ty to znáš.
0: Já to znám, no, já jsem teďka v začátku, ale znám to, je to neskutečně okouzlující a právě spousta lidí si představuje práci pilota strašně romanticky. Popřípadě pokud tě někdo sleduje na Instagramu, máš tam spousta lidí, tak to vždycky krásné výhledy, dovolené, cestování, tak jaká je ta realita vůbec k tomu dojít?
1: Je to neskutečně náročné. Musím říct teda, že 3 roky pro mě byly jako cesta peklem. Jo, vzhledem k tomu, že já mám hotelovku, že nemám vlastně jako letecké vzdělání, nebo respektive potom jsem si ho dodělal, ale začínal jsem s tím, že jsem měl hotelovku, tak jsem absolutně neměl potuchy o tom, jak funguje hřídel, jak funguje vztlak a takové ty další důležité veličiny a věci, které se kolem toho letadla točí. No tak jsem se začal vlastně vzdělávat, začal jsem studovat, začal jsem to nasávat všechno jako houba a postupem času to nějakým způsobem jako začalo dávat všechno smysl, začalo to být jednodušší a jednodušší. No a potom přišla taková zkouška ohněm, která se jmenuje ATPL testy, která vlastně už je takovou tou zkouškou toho velkého pilota. Je tam podle mě 14 předmětů, nějakých 25 tisíc otázek, samozřejmě všechno je to v angličtině, spousta matematiky, fyziky a tak dále. No a 11 měsíců mi to trvalo, to si pamatuju, že moje markétka ta chodila po chodbě, učila se nějaké veličiny na vysoké škole, já jsem se učil, jak funguje právě ta hřídel a takové další věci, ale povedlo se mi to. No a vzhledem tomu, že jsem už tenkrát měl v bance 1,2 milionu korun a věděl jsem, že budu potřebovat dalších ještě 600 tisíc, tak mělo to prostě takovou tu tajemnou úroveň, ale nakonec to dopadlo dobře, povedlo se mi to, no a ve 30 jsem teda dostal svoji první leteckou výplatu.
0: Krásný příběh. Lidé často řeší třeba turbulence, tak pojďme k ním trošku blíže. Jak moc jsou ve skutečnosti nebezpečné, když se podíváme na to letectví jako samo sobě?
1: Turbulence se rozdělují do nějakých určitých kategorií. Je tam lehká, střední a těžká, jako jednoduše přeložené v češtině. Turbulence nejsou nebezpečné, ale jsou nepříjemné. Co nepříjemné? Pokud se dostaneme do té těžké turbulence, takzvaně jako moderate turbulence, tak samozřejmě děláme určité kroky k tomu, abychom se z té turbulence dostali, to znamená, buď sklesáme, nebo vystoupáme, nebo jednoduše zeptáme se toho řídícího letového provozu, jestli má informace o tom, v jaké letové výšce třeba ty turbulence jsou nižší a sklesáváme dolů, nebo jednoduše prostě můžeme jí zpomalit letadlo na nějakou bezpečnou rychlost, aby to nebylo až tak nepříjemné, jak to ve skutečnosti je. Ale ještě jednou opakuju, turbulence nejsou nebezpečné, jsou pouze nepříjemné.
0: Není se čeho bát. A úplně na závěr, co je takový největší mýtus o pilotech nebo létání, který bys třeba rád jednou provždy vyvrátil? Protože já jsem jich slyšel kupu.
1: Asi bych mohl říct, že tvrdé přistání není špatné přistání.
0: Ano, Rendo, moc krát děkuju, že jsi přišel tady za mnou do studia Rádia Čas a ať se ti daří nejenom v tvé kariéře, ale také v osobním životě.
1: Děkuju za pozvání, moc krát děkuju a tobě přeju hodně štěstí, aby ti to taky vyšlo.
0: Taky děkuju, no a já už posílám další hity, které milujete.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
11: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
12: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Středeční odpoledne s rádiem Čas, za 2 minutky 13. hodina. Čekají nás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy s Kristýnou. Povíme si, že nákupní parky v Česku přibývají. Zůstaňte s námi.
1: Stavebniny Dech přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dech platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na dech.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
5: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s MINI nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového MINI až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v obci Havířov na ulici před tratí, kde se bouralo. Nehodu nám hlásí Brno z ulice Žabovřeská a také Olomouc z ulice Hinajsova. I tady tak dávejte pozor. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.

0: přibývají, a to hlavně v menších městech. Na konci loňského roku tvořili téměř třetinu všech moderních obchodních ploch v zemi. Lidé podle odborníků čím dál častěji nakupují blíže k domovu. Retail parky proto tlákají na snadný příjezd a obchody pro běžné nákupy.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava pokračuje se stavbou dětského centra Domeček. To bude poskytovat péči handicapovaným dětem. Hotovo by mohlo být do poloviny příštího roku. Vysoké učení technické má v Brně nové centrum. Takzvaná tržnice propojí vědu, techniku i umění. Více nám už prostor představila mluvčí univerzity Kamila Šmítková.
2: Nové centrum bude sloužit veřejnosti, studentům i odborníkům jako místo pro vzdělávání, setkávání i inspiraci. Program nabídne přednášky, workshopy, výstavy, konference i neformální setkání. Ambicí centra je stát se důležitou platformou pro dialog o aktuálních společenských tématech a pro sdílení poznání napříč obory.
0: Vznik tržnice je zároveň příspěvkem k oživení významného městského prostoru.
1: Rádio Čas Sport.
0: Fotbalisté Slavie se po nedělním závěrečném utkání ligové nadstavby z Plzní a převzetí poháru pro mistra potkají s fanoušky přímo na hřišti. Organizovaná oslava titulu na stadionu začne zhruba hodinu po zápase. Kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby se Spartou má Slavia pro utkání uzavřené hlediště.

0: Vy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Byli jste super kalifragilistik expialidózní.
3: Tak to bylo krásné.
4: On zohodí se teď, že to bylo fenomenální?
3: Ne,
4: taky myslím.
2: Fenomenální výkony hlavně po ránu mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Parťáka při středě vám v tuto chvíli dělá Rádio Čas a také já, Mirek Rašel. No a samozřejmě i hity, které milujete. Ty za vámi pošlu za chviličku a dneska se budeme ještě v této hodince věnovat, na co vás zbalil váš protějšek. To je téma, které dneska řešíme nejenom v éteru, ale také na Facebooku a na WhatsAppu. A je tady spousta krásných a dojemných příběhů. Za chviličku vám je přečtu. Mrkneme také do světa sportu. Čeká nás další hokej a bude to rozhodně napínavé. Mimo jiné v sobotu budeme hrát se Slovákama. Na to já jsem osobně hodně zvědavý. No, každopádně i do sportu se podíváme za chvilku. Teď už muzika. Hity, které miluji.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Míříme do světa sportu a já tady mám pro vás pozvánku na semifinále playoff basketu. Hraje se už dneska v 18 hodin v hale v Opavě a oproti BK Opava tady nastoupí basketbal Nymburk. Toť z basketu, pojďme na hokej.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s Rádiem Čas.
1: No, já bych řekl, že zatím se vedeme docela dobře, aktuálně na třetí příčce. Nad námi je Slovensko a také Kanada. Každopádně další utkání nás čeká už dnes v 16 hodin a 20 minut. Tedy docela brzy Česko se utká s Itálií. A na co já osobně se těším nejvíce, tak to je sobotní zápas. V 16 hodin 20 minut nastoupíme oproti Slovákům. Tak každý fanoušek se počítá, rozhodně fanděte.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Classic Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy půl litru za skvělých 18,90. Více na mojehruska.cz.
7: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
8: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
0: Obědovka Rádia Čas.
8: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
0: Když posloucháš, máš vyhráno. Vyhráno.
8: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
9: Rádio Čas.

0: I ve středu odpoledne posloucháte Rádio Čas. Ono, někdo ještě v tuto chvíli má čas obědu, já ho mívám až po 15. hodině. A proč teďka mluvím o obědu? No, protože s naším rádiem ho můžete mít úplně zdarma. A nejenom vy, ale také vaši kolegové v práci. Stačí u vás v práci poslouchat naše rádio a zaregistrovat se na našem webu cazradio.cz do obědovky. No a potom mezi 11. až 12. hodinou vždy kolega Aleš Šklubal zavolá někomu z vás, kdo jste se registrovali. A pokud zvednete telefon, to je samozřejmě to nejdůležitější, a prokážete, že u vás v práci posloucháte Rádio Čas, tak máte oběd, jak jsem říkal, vy a vaši kolegové úplně zdarma. Soutěžit a nadělovat budeme opět zítra, tak buďte ve střehu. Teď se pojďme podívat na počasí na zítřek a za chviličku další hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky ve čtvrtek nás bude provázet prosluněná obloha. Většinou čekáme polojasno až oblačno, místy se mohou přidat i slabé přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Společnost ve středu odpoledne vám dělá Rádio Čas a já tady mám pro vás pozvánku na premiéru akčního filmu Stav odpojen, ve kterém se představí třeba Čuba, Mohylová i experti z Kobry 11. Jedná se o autentický akční krátkometrážní film, který byl natočený v Olomouci. Pod tímto motem se již 21. května chystá na jediné veřejné promítání v kině Metropol právě tento snímek Stav odpojen. Já jsem se mimo jiné díval na fotky a záběry z natáčení, které probíhalo na přelomu srpna a září. A to vzbudilo mezi Olomoučany značnou pozornost, protože v ulicích města létaly automobily, jako právě v seriálu Kobra 11, a na náměstích či ve fakultní nemocnici se odehrávaly souboje podobné bitkám v hollywoodských trhácích. Mimo jiné Stav odpojen akčním jazykem a s nadsázkou popisuje, kam až může dospět přetechnizovaná společnost. Myslím si, že je to snímek, který byste rozhodně měli vidět, a 21. května chystá právě svoji premiéru v kině Metropol. Tak pokud vyrazíte, rozhodně nebudete litovat. Ode mě za chviličku další hity, které milujete.
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumím.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
6: Edo, zase mám tak těžké nohy.
7: V lékárně jsem koupil Vesvein.
6: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
7: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
6: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
8: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: před 14. posloucháte Rádio Čas. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy s Kristýnou. Povíme si, že české státnictví prochází krizí.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
6: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
7: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
6: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
7: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.
6: Enerspot.cz.
8: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
9: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Hodoníně na ulici Štefánikova, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také Olomouc, ulice Hinajsova. I tady dávejte pozor. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější

0: Novaková. České stavebnictví prochází velkou krizí. Kapacity stavebních firem jsou plně vytížené a chybí nejen pracovníci, ale také materiál. Developeři proto varují, že tempo výstavby nejspíše nezrychlí a nemovitosti tak budou dál zdražovat.
1: Morava aktuálně.
0: V Kopřivnici přibyly cykloboxy, tentokrát u Nového náměstí. Jde o uzamykatelné schránky určené k uschování kolči koloběžek. Více nám k tomu řekla mluvčí radnice Lucie Macháčková.
2: Každý box nabízí prostor pro dvě kola a je vybaven také elektrickou zásuvkou, například pro dobíjení elektrokol. Za prvních 12 hodin služby zaplatí uživatel 10 korun, za každých dalších 12 hodin 20 korun. Po dvou dnech se sazba zvyšuje na 50 korun. Maximální doba uschovy je stanovena na 3 dny. Tož celkem vychází na 170 korun. Platba probíhá bezkontaktně.
0: Ve městě se aktuálně nachází celkem 14 cykloboxů. Dopravní společnost Zlín Otrokovice postupně obmění

0: aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Byli jste super kalifragilistik expialidózní.
4: Tak to bylo krásné.
5: Honzo, hodí se teď, že to bylo fenomenální?
4: Ne.
5: Já taky myslím.
3: Fenomenální výkony hlavně po ránu mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio

Společnost při středě vám dělá rádio čas a také hity, které milujete. A pokud ještě nemáte plány do dalších dní, tak s námi rozhodně zůstaňte, za chviličku dám tipy, kam vyrazit. A mrkneme se také na to, co nás ještě dneska odpoledne a v podvečer čeká v éteru rádia čas. Teď už ale muzika. Rádio

0: Má první pozvánka míří do Havířova na Havířovský čaj opáté. Ta proběhne, nebo ten proběhne už zítra v 17 hodin ve Společenském domě Renata. Můžete se těšit na retro diskotéku s DJi a z Rádia Čas. A také krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. To všechno za retro vstupné 50 korun. Předprodej probíhá už v tuto chvíli v Kulturním domě Petra Bezruče a také v kině Centrum. No a pozvánku tady mám také do Orlové, protože v pátek a v sobotu tady budou probíhat dny města Orlova. A pokud vyrazíte, tak tady bude spousta skvělých interpretů. Vidím tady například Vypsanou fixu, Pražský výběr, Adama Mišíka, budou tu i holky, Lipo, Ben Kristoval, Pam Rabbit, Verona, Tomáš Klus, No Name a mnoho, mnoho dalších. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
7: Přijďte si užít havířovský čaj opáté s Rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
8: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
9: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
10: www.podpovrchem.com.
9: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Společnost při středě vám dělá Rádio Čas a spousta romantiky na našem Facebooku, WhatsAppu a také v éteru Rádia Čas, protože dneska se ptáme, na co vás zbalil váš protějšek. Tak pojďme se podívat, co nám píšete. Můj jmenovec Mirek napsal: láska na první pohled. Jsme s manželkou na inzerát, ještě přes starý Insert Express. Sotva jsme se viděli, už jsme spolu zůstali. Za 2 měsíce jsme spolu bydleli, za 5 roku jsme se vzali a za další 5 rok se narodili dcery. No a 22. února to bude 30 let. Takové štěstí bychom přáli všem. Nádherný příběh. Pojďme ještě na jeden od Hanky. Ta píše: ano, samozřejmě si ten moment vybavuju, když jsem si řekla: k sakru, to je skvělý chlap a chci s ním už být. Už ani nevím proč, ale napsala jsem mu SMSku, že toho bylo v práci moc a on mě pak čekal před prací s kafem, chlebíčkem a kytkou. Strašně mě tím dojal a já viděla, že přesně tohle chci, a tím to všechno začalo. No, dejte vědět i vy ostatní, spousta krásných příběhů, pište na Facebook nebo WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Budeme se tomu ještě dneska věnovat. Teď se ale pojďme podívat na zítřejší počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky ve čtvrtek nás bude provázet prosluněná obloha. Většinou čekáme polojasno až oblačno, místy se mohou přidat i slabé přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, máme středu 20. května. Svátek slaví Zbyšek, teď se dívám, všem Zbyškům všechno nejlepší. No a protože máme středu, tak i dnes, tak jako vždy ve středu, v 18 hodin startuje v našem éteru Film Time Rádia Čas, a to s Tomášem Michalíkem. Určitě jste postřehli, že v kinech aktuálně běží film o králi popu Michaelu Jacksonovi, a to bude jedním z dnešních témat, protože bavit se budeme o filmových hudebních životopisech, takže doporučuji ladit také po 18. hodině Rádio Čas. Já posílám další hity, které milujete, a za chviličku nejčerstvější zprávy.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90 a Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.

0: ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Za 4 minuty 15. hodina posloucháte Rádio Čas a po 15. také s Kristýnkou. Krásné odpoledne, ahoj.
1: Napodobně i tobě krásné odpoledne, Majky, a našim posluchačům, ahoj.
0: My tady máme dneska takové romantické téma, ptáme se, na co by nás zbalil, nebo na co nás zbalil náš protějšek. Pokud se nemýlím, tak ty jsi svobodná, stále čekáš na toho pravého. Tak pojďme dát k tobě takový návod. Na co by tě zbalil tvůj budoucí protějšek?
1: No člověče, musí samozřejmě mít charisma, jo, musí jako oslovit něčím, co prostě v sobě má nějakou tu jiskru, co ostatní nemají, to je takový ten základ. No a pak vždycky se u nás holek říkávalo, že my máme rády takové ty zlé kluky. Ne, já jsem buď, možná už některé z toho vyrostly, ale já jsem teda na to nikdy nebyla, já jsem vždycky oceňovala takové ty hodné chlapy, je pravda, ano, ne kluky, ale spíš muže, chlapy. No a líbí se mi, když jako ten muž tak umí pečovat, postará se a samozřejmě ta žena to potom jako vrací, jo, ale že ráda jsem taková ta křehká kopretinka.
0: Takže návodek na Kristýnku, pánové, znáte.
1: Ale už, Majky, ty tady dnes
0: číslo jsem k nám do studia taky, teď předávám slovo Kristýnce číslo 2, naše zprávařce. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy. Povíme si, že zájem, ano, chceš ještě něco říct?
1: Já jsem ráda, že jsem jednička, bych jenom ráda podotkla. Omlouváme se Kikči Kubánkové.
0: Zájem o letní tábory klesá. Podrobnosti ve zprávách.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
8: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici doktora Martínka, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy. Klesa.

0: Česku klesá zájem o pobytové letní tábory. Podle psychologů i jejich pořadatelů jsou zatím obavy rodičů z odloučení a fakt, že nemají kontrolu nad tím, jak se jejich dítě má. Loni přitom byl někde zájem tak velký, že se některé děti na tábor nedostaly.
1: Morava aktuálně.
0: Karviná podporuje sociální oblast a i letos tak rozdělí více než 9 milionů korun organizacím, které ve městě zajišťují sociální a návazné služby. Více nám k tomu doplnila mluvčí radnice Monika Danková.
2: Město vyhovělo 55 žádostem o dotaci. Žádosti posuzovala sociální komise, která hodnotila především potřebnost jednotlivých služeb i počet klientů. A zaměřila se také na to, jaký má služba skutečný dopad na lidi v Karviné a jak je pro ně důležitá.
0: Uherský Brod plánuje stavbu lávky pro pěší a cyklisty. Ta propojí Slovácké náměstí s centrem města. Překonat by měla vytíženou křižovatku a železniční trať. Příprava stavby zřejmě zabere několik let.
1: Rádio Čas Sport.
0: České hokejisty čeká dnes na mistrovství světa další soupeř. Hrát budou s Itálií. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Zápas začne už 20.

0: od 18 do 21 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Byli jste supercalifragilisticexpialidózní.
4: Tak to bylo krásné.
5: On zohodí se teď, že to bylo fenomenální?
4: Ne.
5: Já taky myslím.
3: Fenomenální výkony hlavně po ránu mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

krásnou vyloženě jarem vonící středu, naši milí. Byť středa mívá nálepku kritického dne, no tak snad je pro vás dnešek příjemný, pohodový a všechno vám pěkně šlape. Středeční odpoledne na rádiu Čas máme v plném proudu a tak si ho budeme užívat naplno. No a jestli jste se rozhodli se po práci slunit, kde ještě u vás svítí sluníčko, tak to určitě se nezapomeňte pak namazat, protože i tenhle ten Oscar umí být zrádný. No, já si myslela, že vždycky se tady aspoň tak nějak jako vystavím sluníčku z okna, ze studia Rádia Čas, ale nám tady v Ostravě zalezlo. Tak jestli to máte stejně, tak to budeme muset nechat na příště. No a pokud už plánujete víkend, tak i pro vás tady během dnešního odpoledne budu mít pár tipů. Mám pro vás taky jednu senzační informaci, týkající se letošního podzimu a teď nenarážím na náš megakoncert, tak se nechte překvapit. Mě už teď

nezbývá, než vám popřát příjemné středeční odpoledne u Rádia Čas s Kiki Střelcovou a poslat vám No Name. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Středeční odpoledne trávíte s rádiem Čas, no a kalendář pro dnešek hlásí 20. květnový den. V tento den svátek slaví Zbyšek, který je spíš populární, pravda, u našich severských sousedů v Polsku. U nás Zbyšků máme necelých 800, tak přece jenom, kdybyste nějakého znali, tak ho pozdravte, pogratulujte mu a že i my z Rádia Čas přejeme všechno nejlepší. 44. narozeniny slaví bývalý fotbalový obránce Petr Čech, no a významné jubileum má dneska i americká zpěvačka Cher. Tato dáma má rovnou 80. Blahopřejeme. No a 62 by měl podnikatel a nejbohatší Čech Petr Kellner. Ten bohužel tragicky zahynul v roce 2021, když s ním havarovala helikoptéra u ledovce na Aljašce. No a dneska máme taky Světový den včel. No proč právě dnes? Před 292 lety se totiž narodil slovinský včelař Anton Janša, kterého si Marie Terezie tehda pozvala do Vídně, aby vyučoval včelařství v tehdy nově založené včelařské škole. No a tahletá historická událost je krásně propojená i s aktuálním měsícem, který je pro včelaře tím nejdůležitějším v celém roce. No a my už si na Rádiu Čas za pár minut řekneme několik zajímavostí spojenými se včelami a taky medem. Já myslím, že budete překvapeni.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
6: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
7: KP Revital CZ. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
8: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
9: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: zkušení.
1: Dnešní pranostika, že bujný květ znamená plný úl, je spojená právě se světovým dnem včel, který připadá na 20. květen. No nenadarmo se užívá pořekadlo, že je někdo pilný jako včelička, protože tenhle ten centimetr, max až centimetr a půl, velký tvoreček, přátelé, dokáže za jednu hodinu opylovat až 600 květů. A víte, jakou rychlostí včela létá? Zkuste si tipnout. No, představte si, že je to rychlost až okolo 30 km za hodinu. No a teď, ačkoliv šokujících, ale pár holých faktů. Abychom si my, lidé, mohli dát jednu lžičku medu do čaje nebo kávy, nalítá včelka 1600 km a stráví tím celý život. Ten trvá v sezóně pouhých 6 týdnů, no a na půl kilovce medu pracuje celých 650 včeliček. No a za mě snad jedna z nejvíce šokujících zpráv je ta, že na jeden jediný gram téhleté sladké tekuté pochoutky musí včely navštívit 7000 květů. Nepředstavitelné, tak si jich važme a užívejme si středečního odpoledne.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky ve čtvrtek nás bude provázet prosluněná obloha. Většinou čekáme polojasno až oblačno, místy se mohou přidat i slabé přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
4: Hity, které milujete.
5: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Tady se vám blíží splátečka a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka. Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Do konce hodiny ještě nějaké ty hity, které milujete z rádia Čas vyšlu, určitě stihneme minimálně jeden. No ale přátelé, teďka pojďme ještě nahlédnout na dnešní středeční téma, ve kterém s vámi rozebíráme, na co by vás, pokud jste nezadaní, utáhl protějšek, a pro ty, co zadaní jste, tak na co vás utáhl. No a krásnou vzpomínku nám taky přihodila na WhatsApp rádia Čas Boženka, tak si ji pojďme poslechnout.
1: Jak jsme se seznámili, tak jsme měli sraz u zastávky a můj přítel přišel ke mně zezadu, věděl, co budu mít oblečené, a tím mě upoutal, protože přišel, plácel mě po zadku a říká: ahoj kotě. Otočila jsem se a velký chlap, tak jsem si řekla, to je sen, který jsem vždycky snila, mít velkého hromokluka, ke kterému se přitulím a celý svět mi nikdo nikdy neublíží, a to trvá dodnes.
0: To je krásné. Boženko, moc krát děkujeme za takovou romantickou vzpomínku na vaše seznámení s vaším milým. Jak já vám rozumím. Jo, já to furt říkám, že ti velcí chlapy v nás vyvolávají opravdu takový ten pocit, že se cítíme jako ty křehké květinky, které jsou opečovávané a chráněné. Takže Boženko, držím palce, ať spolu prožijete dalších x krásných let. No a my už pojďme k další muzice. Když jsme naladěni na tu romantickou notu, tak teď nemůžu jinak, než poslat Whitney Houston. Hity, které

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
10: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
11: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
10: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
11: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.
10: Enerspot.cz.
12: Jsou přesně 4 hodiny odpoledne, přátelé, ladíte vlny Rádia Čas s Kiki Střelcovou za mikrofonem. No a teď už předávám žezlo jmenovkyni Kristýnce Kubánkové, která má pro nás jednak další čerstvé zprávy, ale ještě předtím se podíváme na silnice. Mějte pohodovou středu.
13: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě, a to hned na 2 místech, kde se bouralo, konkrétně na ulicích 30. dubna a také na ulici doktora Martínka. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
13: Evropská unie chce zpřísnit pravidla pro obaly. Ostrava pokračuje se stavbou dětského centra Domeček. V Kroměříži čeká řidiče další měření rychlosti. Pohodové odpoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. Evropská unie chce od srpna zpřísnit pravidla pro obaly. Novy mají být jednodušší a lépe recyklovatelné, aby se snížilo množství odpadu. Tuzemští potravináři i obchodníci ale tvrdí, že na změny nejsou připraveni a žádají odklad. Podle nich by nová pravidla mohla domácnostem zdražit nákupy až o 2000 korun ročně.
2: Morava aktuálně.
13: Ostrava pokračuje se stavbou dětského centra Domeček. To bude poskytovat péči handicapovaným dětem. Hotovo by mohlo být do poloviny příštího roku. Kroměříži čeká řidiče další měření rychlosti. Před rokem byl v místní části Trávník instalován radar, který se osvědčil. Proto radnice počítá s dalším, a to v části Vážany. Pokračuje místostarosta Jan Hebnár.
14: Měření jsme si vyhodnotili, že tam dochází k častému porušování povolené rychlosti, a proto instalujeme radar právě v městské části Vážany na vjezdu do Kroměříže. Očekáváme, že to povede ke zpomalení dopravy a vyšší ukázněnosti řidičů, samozřejmě také ke zvýšení bezpečnosti.
2: Rádio Čas, sport.
13: Fotbalisté Slavie

0: do 21 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén online.cz.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Byli jste superkalifragilisticexpialidózní.
4: Tak to bylo krásné.
5: On zohodí se teď, že to bylo fenomenální?
4: Ne,
5: taky myslím.
3: Fenomenální výkony hlavně po ránu mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

16 hodin 10 minut k tomu a vy ladíte vlny rádia Čas. Na téhleté pohodové notě se budeme linout i v dalších minutách v hitech, nebo s hity, které milujete. Za okamžik pošlu třeba

0: třeba Miraj, taky Lady Gaga a spoustu dalších. My máme, přátelé, 140. den roku 2026, svátek slaví Zbyškové. No a dneska ráno drtil Ráďa v rámci rubriky Víš, nevíš, Lenku s Honzíkem. Jak to dopadlo? Tak to už si poslechněte právě teď.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš? Nevíš?
2: Tak jo, tak jedeme dál. V roce 1929 vznikla v Praze UNIMA. Je to mezinárodní organizace, která má po 70. nebo od 70. let už sídlo ve Francii, ale vznikla u nás. UNIMA. Koho UNIMA sdružuje? Mimochodem ten název vychází jako z francouzského názvu, takže to neřešte, nic vám to neříká.
3: Ne.
2: Tak buď to loutkaře, nebo skláře, obuvníky.
3: Já bych taky zkusila skláře.
2: No, jsou to ti loutkaři. UNIMA, to M bylo to marionet a podobně.
3: Aha, takhle.
2: Děcka, v roce 1895 byl spisovatel Oscar Wilde odsouzen na 2 roky. Za co?
3: No, za homosexualitu, ne?
4: Jo, on někoho znásilnil, ne?
3: Ne,
2: on jen miloval.
4: Ježiš, no teď jo.
2: Takže v roce 1902 Kuba oficiálně přijala novou vlajku. Jaké má barvy?
4: Zelenou a žlutou, ne?
3: Ne. Jo, ne.
2: Já nehnu ani brvou.
3: Kuba je modrá.
4: Já tam cítím zelenou a žlutou, já si nemůžu pomoct.
3: Zelená a žlutá je Brazílie, podle mě.
4: A Kuba byla moje andulka taky ještě.
2: Tak buď to barvy vlastně české vlajky, červená, modrá, bílá, nebo bílá, žlutá, červená, anebo bílá, červená, zelená.
4: Tak ta zelená. Bílá, červená, zelená. Ne, aspoň trochu
3: stejné,
4: ta zelená.
3: Ne, ona má stejné barvy jako naše vlajky. No, já bych řekla, že nebylo to nejhorší, víš, ne.
4: Já jsem se bavil a to je co říct u mě.
2: Bylo to krásných pocitově 26 minut a já děkuji Honzi, krásnou směnu a ti to
4: hezký den.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete.
1: Raz, dva, tři, teď! Raz, dva, tři, teď! Raz, dva, tři, teď!

0: Nevím, jak vás, přátelé, ale mě Miraj na rádiu Častěch tady teda pořádně ve studiu roztancovali. Dámy a pánové, na podzim 2026 to opět po několika letech vypukne. Co? No, československá superstar, je to tak, no a už bylo na čase, protože ta poslední byla v roce 2021 a vyhrál ji tehda Adam Pavlovčin, který teda mimochodem reprezentoval republiku i na loňské Eurovizi. Superstar teda podle původních plánů měla být prý už loni, ale byla odložena, takže si ji dočkáme až letos. No a právě dneska byla odtajněna jména, která budou tím letošním ročníkem doprovázet a provázet. Kdo bude na podzim hodnotit výkony zpěváků a kdo nás celou show bude provázet, tak to vám prozradím už za chvíli. Zůstaňte s námi.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující Arsi Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje Hruška.
7: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
8: Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe. David Koller. Olympic. Leny a Marfo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
9: Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Taky ve čtvrtek nás bude provázet prosluněná obloha. Většinou čekáme polojasno až oblačno, místy se mohou přidat i slabé přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: posloucháte.
1: Hity, které milujete.

rádiem Čas, no a letos nás na podzim nejenom vy, vás, co posloucháte rádio Čas, ale celou republiku a taky Slovensko čeká po 5leté odmlce další ročník československé Superstar, přátelé. No, něco mi říká, že by to mohlo být velmi zajímavé, protože jednak celou show bude provázet letošní jubilant Leoš Mareš, který se teda stal moderátorem pro ten letošní rok. Takže o zábavu bude jistě postaráno, no a řekla bych, že bude veselo i z porodcovských křesel. Jako tradičně bude hodnotit tolik všemi obávaný porodcovský kat, který sic nedá nikomu nic zadarmo, ale za to je spravedlivý. Tím není nikdo jiný než Palo Habera. Po jeho boku usedne za mě famózní moderátor a herec Kuba Prachař. Ten a jeho perly jako jsou neodolatelné, až bych řekla, takže na toho se těším opravdu hodně. No a i přesto, že toho má víc než dost, minulý týden vydala nový song, do toho jí za necelý měsíc čeká troják v Edenu, tak do porocovského křesla usedne i naše zlatá slavice Eva Farna. No a do čtvrtice je doplní také hudebník Kalin. Máme se opravdu na co těšit? Já osobně se těším i na Hvězdnou pěchotu, to byla vždycky moje oblíbená část Superstar. No a kdo všechno se v tom letošním ročníku ukáže, tak to uvidíme letos na podzim. Hity, které milujete.

0: Startujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
5: Obědovka Rádia Čas.
4: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
5: Když posloucháš, máš vyhráno.
4: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
6: Hity, které milujete.

0: Pohodové středeční odpoledne trávíte s rádiem čas, teď taky s Rihanou. Za okamžik už k vám vyšlu Cutting Crew, takže další skvělá pohodovka. No ale přátelé, já mám na vás jednu otázku. Zaregistrovali jste se už do naší obědovky Rádia Čas? Pokud ne, tak prosím vás, opravdu nepřemýšlejte, neváhejte, nebude vás to stát vůbec nic, jenom snad minutku času vašeho života. Skočte na naše weby, casradio.cz, tam se zaregistrujte v sekci obědovka, zaregistrujte tam sebe a taky svoji firmu se svými kolegy, protože v obědovce si můžete přijít k obědu, který platíme my, nejenom vy, ale taky vaši kolegové. A případně třeba nadřízení, pokud si chcete šplhnout, že? Když chcete třeba zvýšit plat, tak já myslím, že to je zrovna jako ta ideální cestička, jak si toho šéfa předejít. Takže nezapomeňte, že obědovka Rádia Čas stále pokračuje, no a pak už po registraci stačí jen poslouchat všední vysílání mezi 11. a pravým polednem, no a čekat, že se právě vám kolega Aleš Klubal ozve.
1: Obědovka Rádia Čas.
2: Rádio Čas.

0: Odbíjí 17. hodina odpolední, vyladíte rádio Čas, no a máme nejvyšší chvíli a čas se podívat zase na to, co se kde děje nového. No a po 17. máme tady rozpad jedné všemi dobře známé kapely, která se proslavila v 90. jedním známým hitem, který jako znají snad všechny generace. No a taky se dostaví Marcelka Fabiánová a řekneme si nějakých pár zajímavých tipů. Tak i o tom v příští hodině zůstaňte s námi a Kiki Střelcová vás zdraví a předávám slovo Kristýnce Kubánkové.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte

0: 26. května. Kaufland.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
3: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
4: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
5: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Orlové na ulici na Olmovci, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také nový čin z ulice Císařská. I tady dávejte pozor, my vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Spolubydlení v Česku je stále běžnější. V Brně vzniká nový společenský prostor. Technická univerzita Ostrava buduje nové výzkumné centrum. Pohodové odpoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. Spolubydlení je v Česku stále běžnější. Vzdělané byty už nevyužívají jen studenti, ale také lidé s nadprůměrnými příjmy kolem třicítky. Za trendem stojí hlavně drahé nemovitosti a zhoršující se dostupnost vlastního bydlení. Majitelé tak čím dál častěji přestavují větší byty na samostatné pokoje pro více nájemníků.
6: Morava aktuálně.
5: Vysoké učení technické má v Brně nové centrum. Takzvaná tržnice propojí vědu, techniku i umění. Více nám už prostor představila mluvčí univerzity Kamila Šmítková.
7: Nové centrum bude sloužit veřejnosti, studentům i odborníkům jako místo pro vzdělávání, setkávání i inspiraci. Program nabídne přednášky, workshopy, výstavy, konference i neformální setkání. Ambicí centra je stát se důležitou platformou pro dialog o aktuálních společenských tématech a pro sdílení poznání napříč obory.
5: Vznik tržnice je zároveň příspěvkem k oživení významného městského prostoru. V areálu

0: Rádio Čas. Sport.
1: Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Molkapu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Hrát se začne v 18 hodin.

0: 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Byli jste super kalifragilistik expialidózní.
3: Tak to bylo krásné.
4: On zohodí se teď, že to bylo fenomenální?
3: Ne.
4: Já taky myslím.
2: Fenomenální výkony hlavně po ránu mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: No a teď už ve studiu Rádia Čas vítám Marcelku Fabiánovou, která nám přináší všechno nové, co se děje aktuálně v Moravskoslezském kraji. Marcelko, je to tvé.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj dokončil velkou rekonstrukci budovy Centra rodinné podpory v Karviné. Objekt z 30. let minulého století prošel kompletní modernizací, která umožnila sjednotit služby organizace do jednoho místa a vytvořit tak důstojné, bezpečné a příjemné prostředí pro klienty i zaměstnance. A jaké služby nabízí, to už nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Je to i o pomoci, co se týče třeba při mezigeneračních krizích, při manželských krizích. A ta pomoc je velmi jakoby obšírná a tím zdůvodňuji i změnu toho názvu, že jsme změnili název Centrum psychologické pomoci na Centrum podpory té rodiny.
2: Nové prostory tak nabídnou klientům více soukromí a větší komfort. Služby jsou určeny obyvatelům Karviné a okolí a jsou poskytovány zdarma.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj také podpořil kulturu v regionu. 55 milionů korun tak zamíří na velké festivaly i komunitní akce. Absolutní novinkou je spuštění speciálního dotačního programu pro prestižní projekty, které mají nadregionální a mezinárodní přesah. Více podrobností dodává náměstek hejtmana Petr Harvánek.
4: Chceme, aby lidé měli možnost zažít špičkové umění doma a zároveň, aby Moravskoslezský kraj byl vnímán jako místo, kde vznikají silné, inspirativní a mezinárodně respektované projekty. Podpora, kterou poskytujeme, pomáhá rozvíjet kreativitu, posiluje identitu regionu. Přináší zároveň benefity nejenom kulturní, ale i ekonomické.
2: Mezi podpořené akce patří na

0: potkat velké letní hudební festivaly, jako je Colors of Ostrava, Beats for Love, Štěrkovna Open Music, Frýdecko-Místecký City Fest a nebo Svatováclavský hudební festival. Díky podpoře se i letos také uskuteční nejvýraznější divadelní festival v regionu Dream Factory Ostrava, ale i mezinárodní festival designu. Peníze dostanou i aktivity, které mají za cíl uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic, ale nezapomíná se ani na podporu regionálních autorů. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.

0: Úžasný Ozzy Osbourne na vlnách Rádia Čas. Pár minut po čtvrt na šest. No a já se vás zeptám, chcete se jít bavit? No tak pojďte.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Pokud chcete podpořit dobrou věc a vyrazit na akci s celou rodinkou, tak máte možnost tuto sobotu a neděli. Na akci s názvem Jonáškovo zábavné odpoledne, které se bude konat v amfiteátru Zámeckého parku ve Valašském Meziříčí. No a jde o akci benefiční na podporu nemocných dětí. Na místě vás čeká jednak bohatý dětský program, no a taky skvělá hudební zábava v podání kapely Turbo. Lautru. Dorazí taky zpěvačka Tania a nebo legendární slovenská partička Metalinda. No, mám tady taky pozvánku na zítřejší den, respektive večer, kdy o 7:30 vypukne představení v Bum Bum Comedy Clubu stand-up komičky Adély Elbel. No, ta ve svojí one woman show vystoupí a svěří se s diváky o svých životních těžkostech, lehkostech a vším, jako co jí v životě doprovází, samozřejmě jak jinak, než humorem jí vlastním. A chybět k tomu nebude ani proseko. No a chcete-li se vidět s námi a Rádiem Čas, tak není nic jednoduššího, než přijít na Havířovský čaj o 5:00 s Rádiem Čas, který proběhne už zítra ve čtvrtek 21. května od 17 hodin ve společenském domě Reneta. No a můžete se tam těšit nejenom na krátké zábavné kvízy, ale taky na retro diskotéku s jedním z našich kolegů DJem Rádia Čas. No a to všechno, přátelé, za retro symbolickou cenu 50 korun. To musíte mít a tuhle akci rozhodně navštívit. Pokud jste si nepořídili vstupenky v předprodeji, nezoufejte, budou k prodání i na místě.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 Gambrinus desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Přijďte si užít havířovský čaj o 5:00 s Rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
4: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Kvíny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
5: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
1: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
6: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, zpřímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Zhruba za půl hodiny si mikrofon Rádia Čas převezme kolega Tom Michalík, který už pro vás v těchto chvílích má připravený nový díl pořadu Film Time. A dneska se můžete těšit na životopisné dokumenty týkající se muzikantů, takže opravdu pestré povídání. No, ale teď máme krátce po půl šesté a my se teď pojďme podívat, jak budeme mít zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky ve čtvrtek nás bude provázet prosluněná obloha. Většinou čekáme polojasno až oblačno, místy se mohou přidat i slabé přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Té budeme pokračovat i za okamžik, do konce hodinky jich ještě pár stihneme. No ale přátelé, teď k něčemu, co se objevilo v bulváru v minulém týdnu a tím je a myslím si, že i bude dosti probíraný rozvod manželů Brzobohatých. Lásce Daniele a Ondřeje Brzobohatých je konec. No a Daniela se teďka oficiálně poprvé v živém rozhovoru k této situaci vyjádřila, byť nezapomněla jako podotknout, že kdyby bylo čistě na ní, tak k tomu neřekne ani pípnutí, protože nechtěla se k věci vyjadřovat vůbec, ale znáte to, nějaké zlé jazyky si pustili pusu na špacír, no a tak teďka v jednom rozhovoru teda tuhletu informaci opravdu potvrdila. Prý tohle to vyšlo jako najevo mnohem dřív, než si ona sama přála, ale co bylo hodně nečekané, že se vlastně svého manžela brzy budou bývalého Ondřeje zastala, protože se vyjádřila, že jako by to bylo pokrytecké se k tomu nevyjádřit a kdyby jako dělala, že se vůbec nic neděje, takže by to za ní bylo divné, ale bohužel, že to teda opravdu není kec a jde o holý fakt. Tak držíme zatím ještě stále manželům Brzobohatým palce, ať z tohohle těžkého období vyváznou co nejlépe a vymotají se z něj co nejdříve a pokud i vy teďka řešíte nějaké starosti, tak věřím, že aktuálně vám to tak rozhodně nepřipadá, ale nebojte přátelé, zase bude líp.
1: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8 hodině Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
1: Hity, které milujete. Čas.

0: letní nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Edo, zase mám tak těžké nohy.
4: V lékárně jsem koupil Vesvein.
3: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
4: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
3: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
5: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
6: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
7: Rádio Čas.

Tohle tomu neuvěříte, ale aktuálně je v Lošticích na Olomoucku přes 26 stupňů. Teda, no já musím říct, že tady u nás v Ostravě se teda smráká, nicméně zatím neprší, ale já mám na to čmuch, já už normálně cítím tady ve studiu, když jsem tady krásně si provětrala, normálně ty dešťové kapky. Tak jsem zvědavá, jestli se něco přižene, nepřižene, nicméně vy pokud vyrážíte na noční, tak počítejte s tím, že dneska ty teploty budou velmi příjemné, v maximech mezi 6 až 10 stupni Celsia. Kiki Střelcová vám přeje pohodový zbytek středečního dne. Užijte si dnešní Film Time s Tomem Michalíkem, který už je nachystaný, moc se na vás těší. No ale ještě, než si dáme poslední zprávy dnešního dne, tak já vám pošlu poslední muziku v rámci středečního odpoledne. Juanes. Hity.

0: Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Partnery akce jsou
3: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
2: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
8: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
9: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
10: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v

0: přibývají, a to hlavně v menších městech. Na konci loňského roku tvořili téměř třetinu všech moderních obchodních ploch v zemi. Lidé podle odborníků čím dál častěji nakupují blíže domovu. Retail parky proto lákají na snadný příjezd a obchody pro běžné nákupy.
1: Morava aktuálně.
0: Kopřivnici přibyly cykloboxy, tentokrát u Nového náměstí. Jde o uzamykatelné schránky určené k uschování kol či koloběžek. Více nám k tomu řekla mluvčí radnice Lucie Macháčková.
2: Každý box nabízí prostor pro dvě kola a je vybaven také elektrickou zásuvkou, například pro dobíjení elektrokol. Za prvních 12 hodin služby zaplatí uživatel 10 korun, za každých dalších 12 hodin 20 korun. Po dvou dnech se sazba zvyšuje na 50 korun. Maximální doba uschovy je stanovena na 3 dny, což to vychází na 170.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Byli jste superkalifragilistikexpialidózní.
2: Tak to bylo krásné.
3: On zohodí se teď, že to bylo fenomenální?
2: Ne.
3: Já taky myslím.
1: Fenomenální výkony hlavně po ránu mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas. Film time. Na Rádio Čas.
4: Jsem moc rád, že můžu po týdnu přivítat všechny fanoušky filmu, seriálu a to u dalšího Film Timeu. Dnešním tématem budou filmové hudební životopisy, což je opravdu složitá disciplína, protože narvat kolikrát bohatých několik desítek let do, řekněme, dvouhodinového filmu, to není jenom tak, ale ono se to sem tam i daří. Uvidíte sami dnes. Nejprve česká scéna. U nás, řekněme v České republice, potažmo v Československu, se spíše dařilo minisériím. A to hlavně v té poslední době. Máme tady povedené díla jako Iveta, máme tady dokumenty Karel o Karlovi Gotovi nebo Meky, pro změnu o Mekym Žbirkovi. Ale kdybychom měli zkusit najít něco také vyloženě filmového, tak mě napadá i třeba povedený Rok ďábla, což byla, řekněme, taková napůl fikce a napůl právě dokument, převážně o kapele Čech. Komor.
5: Karle, pojď. Musíme zvučit.
6: No, já přijdu.
5: Což počkej. Pojď už.
6: Ani přijdu.
5: Přijdeš?
6: Zavři, mě je zima.
5: Je taky zima, pojď.
6: Však sedí ohřát, já si ještě posedím tady a přijdu.
4: Kdybych měl vyloženě najít nějaké filmy věnující se hudebním postavám nebo celkově hudbě, tak mě napadá třeba Il Boemo o skladateli Josefu Myslivečkovi a potom tady jsou dva zářezy z roku 1979. Božská Ema o zpěvačce Emě Destinové, film, který natočil režisér Jiří Krejčík, no a ve stejném roce vyšel taky Koncert na konci léta, což je pro změnu dílo věnované Antonínu Dvořákovi. A i tady za filmem stojí slavný režisér František Vláčil. Takže vidíte, i u nás je z čeho vybírat. No a jeden hudební životopis je aktuálně vidění i v kinech. Takže více už za chviličku.
0: Film Time. Na Rádiu Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádiu Čas.
1: Vlastně to byla otázka času a někdo se může podivovat nad tím, že to tak dlouho trvalo. Ale už pár týdnů můžeme říkat, že vlastního životopisu se dočkal i Michael Jackson. Slovo vlastní tady opravdu platí o něco více než obvykle. Ústřední roli si totiž zahrál synovec slavného zpěváka Jafar Jackson.
2: Michael, I knew you were different the moment you were born. You have a very special life. And father always told me, I'd be careful who you love.
3: I believe music can change the world.

0: That is what I want the world to feel.
1: Na snímek se můžeme dívat z různých úhlů. Po komerční stránce se jedná o úspěšný počin, chodí se v hojných počtech do kina a film vydělává. Ale ne každý chválí obsah. Ze snímku je vynecháno několik zásadních informací a chybí zde i některé důležité postavy z Michaelova života. Jeho sestry, třeba zpěvačka Janet a také Rebí, nebo dcera Paris se od filmu vyloženě distancovali. No prostě úkol pro režiséra Antoana Fukuu a tvůrce byl jasný. Chceme rodinný film, kde vzdáme hold popové ikoně. Tyto rozhodnutí chápu, ale logicky se ne vždy setká s celoplošným přijetím. A to je vlastně případ i dalšího hudebního životopisu, o kterém dáme řeč za malou chvíli.
2: Filmtime. Filmtime. Na rádiu Čas.

0: Rádiu Čas.
1: Možná jste správně vycítili, že řeč bude o filmu Bohemian Rhapsody, aneb životopis kapely Queen, potažmo Freddieho Mercuryho. Jasně, film se povedl, vydělal obrovské peníze, přivedl ke kapele mnoho nových, mladých fanoušků, získal prestižní ocenění a tohle všechno se stalo po právu. Ale původní film, tak ten měl přece jen vypadat trošičku jinak.
2: Right, let them be part of the band, so what can I do? Imagine thousands of people doing this in unison. Huh? Well, what's the lyric?
1: Mercury je dodnes jedním z nejlepších zpěváků hudební historie vůbec, ale i on měl své neduhy, nebo řekněme démony. A také tato část měla být v původním filmu zakomponována. Velký zájem o to měl herec Sacha Baron Cohen, jenž si měl i zpěváka zahrát. No a za mě to byla skvělá volba. Podle mě by to zvládl s grácí. Jenže zbylí členové kapely nakonec rozhodli, že by chtěli přístupnější rodinný film. Takže se ke kormidlu nakonec dostal režisér Bryan Singer, který byl ale během natáčení vyhozen a film dorežíroval Dexter Fletcher. No a hlavní roli získal Rami Malek, pro kterého to byla zatím nejvýraznější role kariéry a taky nakonec Oscar.
0: Film Time na Rádiu Čas.
3: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky by vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
4: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje Hruška.
7: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
8: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.
9: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
10: Tak když spolu spíš.

0: Rádiu Čas.
1: Že se tvůrci nebojí být trošku odvážní a ukázat i lehtivější věci, to se můžete přesvědčit u sledování filmu Rocketman. Nebojte, nejde o žádné sci-fi, ale naopak o životopis Eltona Johna. No a pozor, i tady je pod filmem podepsán režisér Dexter Fletcher, takže to vypadá, že tohle je skutečně jeho parketa.
2: Ano.
3: How much pressure I am under?
4: Not really. I'll still be collecting my 20% long after you've killed yourself.
5: Maybe I should have tried to be more ordinary.

0: What a shy little boy you were. Look at you now.
1: Tento film se opravdu nebojí ukázat slavného zpěváka i z jiné stránky. Za to byl ale snímek dost chválen. A to platí i o herci Taronu Egertonovi. Oproti dříve zmíněným životopisům, tady se hlavní hrdina své premiéry dočkal a neskrýval dojetí. Rocketman právě patří mezi nejpovedenější hudební filmy. A já vám ho určitě doporučuju, vlastně všechny dnes zmíněné. A bude to platit i o posledním. O kom to bude? Vydržte, za chvíli jsem zpět.
2: Film Time. Na rádiu Čas.

0: Radio Čas.
1: V dnešním Film Timeu pro vás mám ještě jeden snímek a jak jsme nabírali na kontroverznosti, tak tady je to vůbec ten nejodvážnější a nejpikantnější. Co taky čekat od životopisu kapely Mötley Crüe? Tuhle čtveřici doprovázeli skandály od počátku a svým způsobem je tomu dodnes. Film vychází z oblíbené knihy a dostal i stejný název The Dirt.
2: Sorry, what?
3: This music's way too heavy, baby.
2: Thank you.
4: Why don't we just tune it all down a whole step so that you can...
2: Just play it faster, too.
5: If you really stretch out the chorus, and you punch the top, man.
2: Okay.
5: And hit this note, right here. And muzzle that.
1: Samozřejmě se do filmu nevešly všechny eskapády, které čtveřice Six, Lee, Neil a Mars způsobila. Ale i tak se jedná o místy mrazivou, místy černohumorně vtipnou jízdu, kde nechybí stěžejní hity Mötley Crüe. Nacpat mnohaletý příběh kapel či zpěváku do jednoho filmu je vážně těžká záležitost. Ne všichni prostě budou spokojeni, tak to prostě je. Ale ještě jednou opakuji, všechny dnešní filmy vám určitě doporučím, no a zbytek už je na vás, názor si udělejte sami. Já vám ale určitě moc děkuju za přízeň a už teď se těším na příští týden, kdy bude nový Film Time.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz

0: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
1: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Byli jste super kalifragilistik expialidózní.
5: Tak to bylo krásné.
6: On zohodí se teď, že to bylo fenomenální?
5: Ne.
6: Ne, taky myslím.
4: Fenomenální výkony hlavně po ránu mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
3: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
2: Hity, které milujete.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.
2: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
3: Hity, které milujete.

0: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
1: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Byli jste super kalifragilistik expialidózní.
5: Tak to bylo krásné.
6: On zohodí se teď, že to bylo fenomenální?
5: Ne.
6: Já taky myslím.
4: Fenomenální výkony hlavně po ránu mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
3: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity,

odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026, Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz. Rádio Čas. Hity, které

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Radio Čas.
1: Zatím mám strach, když ztrácíš cestu zpátky, a tak čmárám doma marný zkratky, co víš.
0: Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. I know that you want.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
3: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
4: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
5: Obědovka Rádia Čas.
4: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
5: Když posloucháš, máš vyhráno.
4: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Basta.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
5: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Byli jste superkalifragilistikexpialidózní.
7: Tak to bylo krásné.
8: On zohodí se teď, že to bylo fenomenální?
7: Ne,
8: taky myslím.
6: Fenomenální výkony hlavně po ránu mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
5: Rádio Čas.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
1: Radio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Byli jste super kalifragilistik expialidózní.
2: Tak to bylo krásné.
3: On zohodí se teď, že to bylo fenomenální?
2: Ne.
3: Já taky myslím.
1: Fenomenální výkony hlavně po ránu mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Byli jste super kalifragilistik expialidózní.
2: Tak to bylo krásné.
3: On zohodí se teď, že to bylo fenomenální?
2: Ne,
3: taky myslím.
1: Fenomenální výkony hlavně po ránu mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu.

0: které milujete. Radio Just. Hity, které milujete.
1: Yeah, baby.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Když si jen tak jdu naší ulicí, usmívám se na všechny i na svět se mračící. Oni nechápou,

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

Raz, dva, tři, teď! Raz, dva, tři, teď! Raz, dva, tři, teď!